0: Praha, až krámu se ladí spinu. Praha, chytili vraha.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Na plakáte moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknu toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.
3: Heď!

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte, a pokud to tak, o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejedu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autičku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu, ty jsi dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si Véčku na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spí?
1: No, tak Facebook to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

0: Jo, býval jsem mámin hodný spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27. Pusit tenhle track, more, zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh?

0: 5 hodin 58 minut, máme tady středu, 3. červen, tak ti přeju krásný, dobrý středeční, ale trošku upršený ráno.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Svátek má dneska Tamara, tak přeju všechno nejlepší. A co teda musím říct takhle hnedka z rána, že se musím přiznat k tomu, že jak mám jako přes noc otevřený okno a ráno se zbudím a teď slyším prostě ten déšť na tom parapetu, teď prostě jak to padá na ty listy do toho prostě venku ticho, protože prostě ptáci jsou zalezlí, že jo. Tak vykopat se z postele v tomhle počasí je fakt jako extrémní challenge. Do toho ještě jak je ta ložnice hezky pěkně vychlazená, teď ty seš pod tou jako pod tou vyhřátou peřinou, jako fakt to bylo hard stávání, ale povedlo se, jsem tady, tak se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká ve Spin ránu. My tady už za pár minut pořešíme problém, který vlastně v dohledné budoucnosti čeká fast foody a nejenom fast foody, ale třeba taky hotely a nebo i normální restaurace. No a řekneme si taky o největším ohňostroji na světě, který proběhnul pár minut zpátky v ozovkách, teda největším ohňostroji na světě. No a krom toho nás samozřejmě čeká poznávačka, čeká nás taky Celebrity Voice Flip a samozřejmě budeme nominovat další tracky do naší chystané hitparády 100 největších CZSK repových tracků, takže pokud už tebe něco v tuhle chvíli nenapadá, tak klidně volej, jinak si na to určitě tady společně vynahradíme čas. Než se k tomu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Já si myslím, že to nebude jako úplně kdo ví, jaký jako věštění z koule, protože když se podívám na to, jak to vypadá venku, tak věřím tomu, že to takhle bude trvat celý den. Každopádně, co se týče teplot, tak aktuálně nějakých 13 až 15 stupňů Celsia po celé republice. No a když se podívám na to, jak to bude vypadat po zbytek dne, tak teploty vyšpáhly maximálně k 19. A to někde na východě Čech, takže taková Ostrava, Zlín, Olomouc, tam by to mělo být kolem tý dvacítky. Jinak Praha a okolí, stejně tak jako zbytek České republiky, 15-16 stupňů Celsia. No a s tím, že vlastně na východě České republiky by se mělo držet deštivo, na západě a ve středu zase spíš by mělo být pod mrakem. Takže takhle bude vypadat středa 3. června. Tady je Radio Spin, dobrý ráno.
4: Radio Spin. BN.
5: Peknú stredu. Drake opäť posunul hranice hudobných štatistík. Vďaka úspechu svojich posledných projektov prekonal rekord, ktorý doteraz držal Michael Jackson a stal sa solovým interpretom s najväčším počtom skladieb v prvej peťke amerického rebríčku Billboard Hot 100. Praha bude cez víkend patriť repu, elektronike aj konopnej kultúre. Festival Prah 420 sa tento rok prvýkrát uskutoční počas dvoch dní a po legalizácii prichádza s doteraz najbohatším programom. Na pódiu sa predstavia napríklad Berner, H1-6, PTK, Michailov, Elboy či britská legenda General Levy. Jakub Menšík píše v Paríži českú tenisovú rozprávku. 20-ročný talent vo štvrťfinále Roland Garros zdolal Brazílčana Fonseku v troch setoch a prvýkrát v kariére postúpil do semifinále Grand Slamu. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesný čas, teda posloucháš Radio Spin.
4: Radio

Wiley. 6 hodin a taky 5 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou ideál taky dom, no a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na pár zpráv, které se udály během posledních pár dní. Fast foody budou mít asi krapet problém a ve finále nejenom fast foody, protože Evropská unie totiž plánuje zákaz jedné důležité přísady, kterou využívají snad jako úplně všichni. Blíží se konec jednorázových kečupů, nebo respektive sáčků na kečup, na hořtici, na tatarku, nebo třeba taky na sůl, prostě tyhle ty jednorázový malý balení. Takže dost pravděpodobně budou si muset tyhle ty, nechtěl jsem úplně říkat jako firmy, ale asi jako firmy si budou muset prostě trošičku poradit, protože už to asi nebudou mít do čeho dát. Každopádně je to blíž, než si myslíš, protože ten zákaz už by měl platit letos od srpna, takže to bude takový stejně jako s pastovými brčkama, že to prostě nějakou dobu ještě jako pojede, než se vyčerpají ty zásoby, takže zhruba tak někdy třeba jako do listopadu, do prosince to ještě pojede a potom už se budou muset najít nový řešení. Co si myslím, že bude poměrně složitější, protože úplně jako si nedokážu představit, jak prostě ti potom jako sebou dají kečup, protože pravděpodobně ti ho chrstnou na ty hranolky a nebude to dobrý, protože ty víš, že když si jako na hranolky dáš kečup a prostě nějakou dobu to potom jako někam neseš nebo vezeš, tak je to potom rozbelencaný, hnusný, nedobrý. Na Maltě pár dní zpátky byl ten největší ohňostroj na světě. Vybuchla tam totiž továrna na ohňostroj a že jako hodně vybuchla, protože nejenom, že to poškodilo pár domů kolem, ale udělalo to taky otřes, a to o velikosti 1,9 Richterovy škrály. To už je takový jako malý zemětřesení, že jo. Zatím se neví, co ten výbuch způsobilo, ale můžu ti pustit vlastně ve finále, jak ten výbuch zněl. Jako zní to jako ohňostroj, co si budem povídat. Takže šťastný nový rok 2026 přejeme na Maltu.

0: taková hezká čilovčička na 6.10 ráno od Shaggyho, nebo od Shaggy. Za mě teda musím říct, že je to naprosto skvělá věc takhle jako na ráno, protože prostě tě to pozitivně, hezky, pěkně naladí po zbytek dne, aspoň doufám teda. Každopádně my se v tuhletu chvíli jdeme posunout do poznávačky. V poznávačce pravidelně každý den hádáš různý filmy a seriály, občas vytáhnu tak nějakou hru nebo třeba nějakou skupinu, rapera a tak dále, prostě cokoliv, co se tady v poznávačce dá podle audia hádat. Dneska tady budeš hádat jeden seriál, který teda musím říct, že si myslím, že hejbnul vlastně celým světem, a to čistě jenom z toho důvodu, že prostě skončil jinak, než si většina jeho fanoušků přála, ale zase na druhou stranu s tím koncem potom něco udělali, ale zatím ti nebudu prozrazovat co, protože by to bylo možná až v tuto chvíli moc jednoduchý. Každopádně mám tady pro tebe z tohoto seriálu tři ukázky, tak pojďme si jednu z nich pro tuto chvíli pustit.
1: To, že její život šel jedním směrem a tvůj druhým, přece ještě neznamená, že by byl tvůj život snad horší.
2: Můj život je pecka! Peníze, obleky a sex, tohle jsou slzy štěstí.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za seriál, tak určitě můžeš posílat svoje tipy buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím nic nenapadá, tak určitě vydrže dalších pár minut, protože zhruba tak za 3 minutky tady dáme další dvě ukázky a k tomu třeba taky nějakou tu další nápověď.

0: Krásný dobrý ráno ještě jednou všem u Rádia Spin. Máme tady poznávačku, tak máme 6 hodin a 15 minut k tomu. No a dneska tady v poznávačce hádáte jeden naprosto, musím říct, jako perfektní seriál. Minimálně seriál, který by si měl aspoň každý jednou pustit, když tak jako bude potřebovat jako na chvilinku vypnout. Nebo na chvilinku. Ono to nebude úplně na chvilinku, protože ten seriál má, pokud se nepletu, nějakých 208 dílů, což není úplně málo, každý ten díl má nějakou půl hodinku, ale zase na druhou stranu je to taková věc, pro kterou budeš zase chvilinku žít. Každopádně, my jsme se tady pouštěli několik minut zpátky jednu ukázku, tak pojďme si ji pro tuto chvíli spolu připomenout.
1: To, že její život šel jedním směrem a tvůj druhým, přece ještě neznamená, že by byl tvůj život snad horší.
2: Můj život je pecka! Peníze, obleky a sex, tohle jsou slzy štěstí.
0: No a sliboval jsem ti taky, že ti pustím další dvě ukázky, podle kterých tady budeš tenhle ten seriál hádat. Tak jdeme na ně.
1: Komu voláš?
3: Robin.
4: Špatný nápad tedy.
2: Ne, to je skvělej nápad. To je důvod, proč se opít. Děláš věci, které by střízlivej nedělal.
1: Říká každá holka, se kterou si kdy spál.
4: Hustě.
0: A jdeme taky na ukázku číslo 3.
3: Tedy, tohle je směšný. Pořád směšný. Pořád směšný. A teď je to smutný.
0: No a co tě můžu dál prozradit, je to, že tenhle ten seriál se vysílal od roku 2005 do roku 2014, nebo respektive on se v reprízách vysílá teďka, ale premiérově to bylo takhle. No a mezi hlavní postavy patří Josh Radnor, taky Jason Segel, Neil Patrick Harris, Allison Hennigan a nebo třeba taky Kobe Smulders. Já si myslím, že všichni asi pravděpodobně budete znát minimálně jeden, dva díly, ale kdo zkouknul celou tu sérii, tak si myslím, že si to určitě užil stejně tak, jako jsem si užil. Julia.

0: Pokračujeme ve Spin ránu, taky v poznávačce, ve který dneska hádáš jeden naprosto legendární, perfektní seriál, který se premiérově vysílal od roku 2005 a taky do roku 2014. V němž se objevili v hlavních rolích Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Harrison Hennigan a nebo třeba taky Kobe Smulders. Já si myslím, že asi všichni jste podle ukázek poznali, o který seriál by mohlo jít, ale pojďme si je připomenout.
1: Komu voláš?
2: Robin.
3: Špatný nápad tedy.
2: Ne, to je skvělý nápad. To je důvod, proč se opít. Děláš věci, které by střízlivej nedělal.
1: Říká každá.
2: Tedy, tohle je směšný. Pořád směšný. A teď je to smutný.
0: Já si myslím, že tady není úplně moc o čem, takže se jdeme podívat, jaký typy tady dneska během rána padaly a začínáme u Martina.
4: Určitě, jak jsem poznal vaši matku.
0: Tu tady typoval taky Štrudl.
5: Ale dneska je to úplně jasný, jak jsem poznal vaši matku.
0: Dál v mobilní apce Rádia Spin třeba taky Zachy.
6: Dobré ráno, Dome. Tak je to, jak jsem poznal vaši matku. Hezký den, čau Zachy.
0: Další typ tady je od Honzy.
7: Dobré ráno, tady Honza. Není to seriál, jak jsem poznal vaši matku, té poznávačce. Díky, měj se hezky, čau.
0: Honzo, to bylo takový trošičku nejistý, uvidíme, co takový Matěj.
8: Tady Matěj, tak tohle je 100% jak jsem poznal vaši matku.
0: Tak tady už je to takový jistější a jdeme se podívat třeba taky za Tomášem ještě.
9: Čau, tady Tomáš. Je to seriál, jak jsem poznal vaši matku. Čau, dobré ráno.
0: Dobrý ráno, i tobě Tomáši, no a samozřejmě, že je to dneska, jak jsem poznal vaši matku. Já jsem sliboval, že si taky řekneme, co se vlastně stalo na konci, protože asi většina z vás třeba byla jako hodně překvapená s tím, jak to dopadlo, protože celý seriál je o tom, že postava hlavní role teda tak hledá prostě jako x sérií, x dílů, prostě jako matku svých dětí, nebo respektive vypráví jim, jak poznali jejich matku, o tom je vlastně jako logicky celý ten seriál, že jo. No a on ji ve finále pozná, ale bohužel to s ní nedopadne úplně nejlíp a vrátí se ke své vytoužené lásce, kterou prostě jako chtěl celý život. Spoustu lidí bylo naštvaných, protože vlastně čekali, že to dopadne tak, že prostě jako skončí s tou matkou těch dětí, ale nedopadlo to, takže si vydupali, aby ten konec přetočili. Takže tenhle ten seriál, tenhle ta prostě 208 dílná věc má dokonce natočený dva konce. Tak třeba jste neviděli oba, tak kdo chcete, tak se na ten druhý můžete podívat taky.

0: A hezky dobrý ráno všemu Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 26 minut k tomu. No a ještě než se pustíme k další důležitý věci, kterou tady na Rádiu Spin máme, tak mám pro tebe jednu zprávu, kterou jsem teďka našel na Instači. A sice to, že kdysi se stalo, že jeden týpek v soutěži od mistra Bísta prostě vyhrál soukromý tryskáč. To si myslím, že je jako poměrně hezká výhra, protože můžeš letět kam chceš, doslova, jako můžeš letět kam chceš, pokud si to asi pravděpodobně teda domluvíš a pokud máš platný pas, že jo, ne jako já kdybych teďka dostal soukromý tryskáč, tak poletím tak maximálně, no, výškam. Každopádně asi ne, úplně všichni teda jako pravděpodobně využívají tryskáč k tomu, aby s ním jako spokojeně cestovali, protože tenhle ten týpek byl zadržený během jednoho velkého drogového zátahu v Paraguaji. A sice kvůli tomu, že ten tryskáč využíval na to, že v něm převážel nelegální látky. Celkem jich tam našli asi 250 tun, což si myslím, že není úplně málo na to jako na tryskáč, takže asi podle mě jako veškerý prostory, který v tom tryskáči měl, tak prostě využil na to, aby si udělal takovýhle kšeftík. Za mě teda musím říct, že paleček dole, protože teď si asi moc dlouho nezalítá frajer.
1: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět?

0: Vánoce.
1: Důležitá věc, tady na Radio Spin hledáme 100 největších CZSK rapových tracků. Za celý období jde tady hip-hop prostě na CZSK scéně, takže od nějakých 80. 90. až do roku 2026 prostě cokoliv, co tě baví a co posloucháš, tak můžeš určitě posílat k nám do studia na číslo 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Radio Spin. My si to zapíšeme, no a potom vlastně všechny ty vaše nominace projdeme. Samozřejmě, co bude mít nejvíc hlasů, tak se upřednostní, potom samozřejmě potom taky, co bude mít trošičku méně hlasů, tak se dostane taky, pokud tam budou třeba jako pro něco 3 hlasy, tak se to tam dostane taky, pokud tam pro něco bude taky 5 hlasů, tak se to tam dostane určitě, takže klidně můžeš některý svoje oblíbený tracky nominovat i dvakrát, hele, všechno je to čistě jenom na tobě, co se tam dostane, to rozhodujete čistě jenom vy, spineři. Každopádně my se jdeme podívat, jaký tracky tady zatím třeba padaly. Začneme u Jirky.
2: Ahoj Vicky, rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange.
1: Izo a Melange, myslím, že je poměrně důležitá věc, protože pokud si to dobře pamatuju, tak to je vlastně jako tenkrát udělalo obrovský boom, hlavně jako s klipem, protože je to věc, která má přes 6 minut a pokud teda jako k tomu natočíš 6-minutový klip, který ještě ve stylu, jaký natočil Izomandias, což, co si budem povídat, je poměrně jako velký styl, tak s tím určitě zbudíš rozruch na celý historii rapový CZSK scény. Jdeme se podívat také za Pepínem.
3: Čau, tady Pepíno, dobrý ráno. Prosím tě, jestli bys nám mohli přidat do těch 100 hitů od Robina Zuta, Kleno, díky, ahoj. Když baby jsme tam my, patří nám
1: celá noc, nikdo z nich není tak hodný. Poměrně nová záležitost od Robina Zuta, ale evidentně to teda éterem zamávalo, protože je to prostě jako dobrá věc, co si budem povídat, Robin Zut prostě je taky hitmaker, takže myslím si, že i Robin Zut by měl mít svoji příčku v top stovce CZSK rapových tracků, no ale kdo by tam měl být další, klidně oldschoolek, klidně nějaký 2010, klidně i jako newschooleček, ale je to čistě jenom na tobě, vybíráš jenom z CZSK scény, takže uvidíme, jaký další tracky tady budou padat. Připomínám 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje nominace, no a my si to tady budeme poctivě dál zapisovat.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá taky na českých silnicích. Co se týče regionů, tak tady žádný úplně velký fuck up nevidím, takže se přesouváme rovnou na dálnice, kde už teda to nevypadá zase tak úplně jako špatně taky, ale nějaký zádrhel tady přece jenom je, protože hustší provoz hlásí D1 na příjezdu do Brna. Stejně tak hustší provoz hlásí i D5 na příjezdu do Prahy. No a pozor si dávej i po D8, konkrétně po směru na Prahu kolem Odolený vody a Klíčana, protože tam se pravděpodobně nebourá, ale něco se tam děje. Jo, je tam hustší provoz, takže určitě tam s tím počítej a trošičku přibrzdi. No a co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak nějaký zdržení najdeš určitě na Štěrbolský spojce směr centrum. Štěrbolská spojka směr Černý most, i tam to začíná trošičku poskakovat, a to kvůli crashi před Europarkem, takže tam určitě pozor. Nějaký to zdržení nabereš aktuálně taky v Holešovičkách, no a potom i na Kbelský, ze který se to táhne zhruba tak někde od sjezdu na D10 až pod Cínoveckou kvůli crashi, takže tam určitě počítej taky s nějakým zdržením. Jinak Praha aktuálně v pohodě. Kdyby cokoliv, tak dávě vědět, 210 32 330, mobilní aplikace Rádia Spindo, a jezdí opatrně, prší, bude to poměrně klouzat.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

0: 2027. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejlíp.

0: hodina taky 41 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přiblížit k hádance Celebrity Voice Flip, ve který podle zamotaný ohlasu pravidelně každý všední ráno hádáš nějakou známou osobnost. No a ani dneska tomu samozřejmě nebude jinak, takže jdeme se podívat, jak ten dnešní Celebrity Voice Flip vůbec zní. Dneska to zní jako takový fotbalový komentátorský hlas. Jdeme si ho pustit ještě jednou. Co ale musím říct, že komentátorský úplně není, ale fotbalový už by to teoreticky být mohl. Dneska tady totiž hádáš jednoho českého sportovce. Jestli tě podle hlasu napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš už tuhle chvíli posílat svoje tipy. Buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nikdo moc nenapadá, tak určitě vydrž pár minut, protože my si tady už za chvilinku spolu řekneme nějakou tu nápovědu k tomuhle tomu zamotanému hlasu, který ti posílám ještě jednou.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

viděli rodiče. Čežom, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

0: Pokračuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který dneska hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho připomenout. Já jsem několik minut zpátky říkal, že to zní jako takový fotbalový komentátorský hlas, ale že komentátorský úplně není, za to fotbalový už možná jo. Ale nějaký tip tady mám od Levase, tak jdeme si ho pustit.
1: Jaromír Bosák.
0: Bosák vlastně nebyl asi úplně jako špatný tip, možná tě tam trošičku zmát ten komentátorský hlas, ale Levase nevadí, já si myslím, že to třeba půjde za chvilku. Každopádně, co ti můžu dál prozradit k tomuhletomu hlasu, tak je to, že jde opravdu dneska o fotbalistu, konkrétně to je teda bývalý profesionální fotbalista. Každopádně za to budeš určitě jakožto asi takový jako typickýho brněnskýho fotbalistu. Já si myslím, že víc asi není úplně potřeba co říkat, protože ve chvíli, kdy se řekne nějaký jako bývalej profesionální fotbalista z Brna, tak si myslím, že ti automaticky naskočí tohleto jméno. Každopádně, kdyby ne, tak ti můžu prozradit ještě jednu věc, a sice to, že tenhle ten fotbalista byl taky v Survivoru.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Radio Spin, ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno, máme 6 hodin a taky 50 minut k tomu. No a my se společně jdeme podívat na to, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem. Já jsem ti tady napovídal několik minut zpátky, že jde o jeden typický fotbalistický hlas, no ale taky o to, že jde o typický fotbalový hlas, a to z Brna. Víc si myslím, že nebylo ani moc potřeba prozrazovat. Mohl jsem ti taky tady prozradit pár minut zpátky, že je to fotbalista, který byl v jedné řadě Survivorů. Víc si myslím, že už ale není víc co říct, takže se jdeme podívat na to, jaký tady dneska ráno padaly tipy. Petr.
2: Kolík z Brna, Švancara.
1: Švancara poprvé. Švancara po druhé byl od Štrudla.
3: Čau Štrudl, hele, myslím si, že by to mohl být Švancara. Mercedes brněnský.
1: Další, kdo typoval Švancaru, tak byl třeba taky Michal.
4: Tak to je jasný, Švanci.
1: A nebo třeba taky Johnny.
5: Ten Švanci, Petr Švanci.
1: No a Švancara to dneska ráno opravdu byl. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. Kdo jste neuhod dneska Švancaru, nebo třeba taky, jak jsem poznal vaši matku, tak určitě nesmutněte, protože hádat budete moci zase zítra ráno mezi 6 a 7.
0: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik.

0: 6.54, doufám, že jezdíš taky a hlavně doufám, že jezdíš opatrně, protože dneska ráno venku poměrně dost prší, takže to vypadá, že to bude trošičku klouzat, takže určitě dávej na silnicích pozor. Každopádně my pokračujeme ve Spendánu, kde už za pár minut za náma dorazí taky Roman. Samozřejmě probereme spoustu věcí, ale mezi nima budeme mít mashup, který tady máme ještě ze včerejška a úplně kompletně jsme ho neodhalili, takže je potřeba ho odhalit, jinak se tady s náma potáhne až do čtvrtka nebo třeba taky do příštího týdne. Dál tady pro tebe budeme mít taky vstupenky na jeden luxusní divadelní festival a nejenom divadelní, takže rozhodně doporučuji poslouchat i hru Jeden na jednoho, do který se můžeš určitě zapojit. No a samozřejmě bude taky Pravda nebo lež a spoustu dalšího, takže doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, protože program je dál určitě nabitej. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku, protože to nebude úplně nic jako ultra hezkýho, takhle na 3. červen. Každopádně pro tuto chvíli počítej s tím, že by venku mělo být nějakých 13 až 15 stupňů Celsia. De facto po celé České republice by mělo pršet mimo třeba Most nebo Plzeň. Co se týče zbytku České republiky, nebo respektive teda zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že pršet by mělo spíš na severu a taky na východě České republiky, na jihu a na západě a taky ve středu republiky by mělo být polojasno až zataženo. No a teploty kolem 16 stupňů Celsia po celý zbytek odpoledne. Tady Radio Spin a Dom, dobrý dáno.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich

one night all we got. Just one night all we got. Just one night.

0: A hezký dobrý ráno. Tak, dneska je tam venku tak jako pošmourno, deštivo, ale je tam vlastně docela jako teplo, takže klidně můžete mít kraťasy, tričko a třeba deštník nebo pláštěnku.
1: A deštník ideální.
0: Deštník ideální, Dominik má tak velký deštník, že se tady nedá ani ve studiu chodit, takže buď má tak velký deštník, nebo my máme tak malý prostě studio, ale každopádně je to důkaz, že prší. Dominik má deštník v pozitivních barvách, jsem chtěl říct, je takový jako moc hezký.
1: Skoro tě ladí vlastně... i s mikinou.
0: Neladí to
1: skoro,
0: úplně jiná,
1: skoro.
0: Nerozčiluj mě,
1: je to
0: jiná modrá, ale je to jiná modrá prostě, to je prostě, jak kdybys řekl, že, nemůžu to říct teďka, teď bych byl hrozně nekorektní a to nechci být, tak, přejeme, nemůžu to ani vysvětlit, jak jsem to myslel, protože
1: to
0: by to bylo
1: řekneš
0: hrozně.
1: Mimo éter.
0: Tak, dobře, tak, prosím vás pěkně, musím říct, že včera mě pobavil jeden příběh, tím bych asi chtěl začít vlastně. Někde na Instagramu jsem četl příběh nějaký paní, která říká, když jsem v obchodě, tak vždycky třeba sežeru pečivo nebo něco jakoby jiného, co můžu rozbalit a sníst. A mým argumentem, protože to udělám, je, že si to pak stejně odpracuju na samoobslužných pokladnách. A musím říct, že jsem se tomu smál vlastně tady od rádia až někam prostě, já nevím, skoro na Flóru. Jakože mi to přišlo super, jak někdy tam prostě v tom pečivu si říkal, a já jim to nandám. A zvládneš tam prostě tu housku a užíváš si to, tak by mě zajímalo, udělal jsi někdy něco taky takový, aby se pomstil třeba byle?
1: Jako asi ne úplně pomstil, ale kolikrát se mi třeba stalo, že jsem prostě jako si chtěl koupit sušenku, když jsem byl s mámou v krámě a ještě než máma nakoupila, tak jsem tu sušenku sežral.
0: Jako malej, ale.
1: Jo, jako
0: no ale malej. Tak tohle byla dospělá ženská právě.
1: Jo, dospělá
0: jako tohle to děti normálně dělají, protože ty matky pak, jak vždycky vědí, že to dítě prostě sní téměř celý obchod, tak říkají, jo, my máme ještě prostě dva rohlíky.
1: Ne, já to zahazoval pod regály.
0: Jo, takhle, takže jste byla tenhle typ rodiny, dobře. Tak jo, tak co to máš ty?
1: My se podíváme na Scary Movie 6, protože ta vychází, pokud se nepletu, už zítra nebo pozítří, takže je kolem toho obrovský promo, řekneme si jaký.
0: Já jsem viděl teaser a vypadá to docela jako dobře. Tak, Eva Farná hezky jako překvapila, jak a čím si řekneme za pár minut, za mě vlastně jako palec hore.
1: Ok, řekneme si taky,
0: to je příprava no. Jako stehno, dobře.
1: Já si to nepamatuju.
0: Aha, tak já bych jenom chtěl říct, že iPhone chystá revoluční verzi iOS a poměrně dost iPhoneu dostane stopku. Pořešíme, řeknu podrobnosti za pár minut.
1: Ok, přidáme taky další nominace mezi top 100 CZSK tracků v největší hitparádě tohoto druhu, kterou pro vás chystáme.
0: Tohoto druhu, dobře, to je slovní zásoba, panečku. Dneska nám to půjde až do 9. ráno, to bude veselější. Tak, ve hře jeden na jednoho budeme mít opět stupenky na festival Arena, kde třeba vystoupí francouzský soubor Le Petit Bras, takže se můžete jít třeba podívat na tohleto divadlo. Podrobnosti řekneme v 8.40.
1: Mně se líbí hrozně, jak se vždycky užiješ to vyšprechtění. Prostě
0: je to tak, vyšprechtění.
1: Vyšprechtění.
0: Že no, paklev asi?
1: Bude taky pravda, nebo lež.
0: Tak bonjour.

0: 7 hodin 14 minut, hezky dobrý ráno, Roman a Dominik, protáhněte se, dejte si něco dobrýho, pokud nezvládáte, že prší, tak si třeba dejte nějakou čokoládu nebo nějaký bonbon a ono hnedka to bude veselější a příjemnější. Na druhou stranu, já taky nejsem úplně jako příznivcem nějakého zataženého počasí, ale ten vibe, který to počasí dneska dává, je docela příjemný, takže věřím, že si středu užijete. Tak jdeme na zprávy se podívat, co nám s nějakým způsobem zaujalo.
1: Že můžeme.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Tak já tady mám zprávu, která mě vždycky jakoby naštve. Dominik ne, ten je jak prostě progresivista, Dominik se chová, kdyby bral prostě 28 milionů korun měsíčně, ale...
1: Co ty víš, 180 milionů.
0: To je vlastně pravda, proto takhle rozhazuješ, protože já jsem se tady nad tím rozčiloval už včera, říkám, ty vole, tak zase prostě iPhone chystá novou verzi iOSu a vlastně de facto co dělá, že jo? Nedělá nic jiného, než manipuluje s náma, se zákazníkama k tomu, abychom jako kupovali nový telefony. A Dominik říká, aspoň co lidi koupí nový telefony a nebudou mít prostě ty starý...
1: No, třeba si dělat radost prostě.
0: To nedělá radost, mě to dělá prostě brutální starost. Já nesnáším výměnu telefonu. Mě to přijde úplně, ty vole, proč mám zase prostě jít a utratit peníze? To je prostě první věc. A druhá, proč se mám sakra učit něco jako novýho? Nesnáším to. Pro mě je největší stres normálně kupovat si telefon. A já si pak ani vlastně neužiju tu radost z toho nového telefonu. Mě to úplně...
1: Prostě musíš mít už jenom radost z toho, jak sloupneš vždycky tu foli z toho displeje. To je úplně úžasný.
0: Ne, nesnáším to. Tak a teď vám zkazím ráno, drazí. Protože ten nový iOS nepoběží na 11, nepoběží na 11 Pro, nepoběží na 11 Pro Max, dokonce nepoběží ani na SEčku druhý generace, poběží na 12, na 13, na 14 a na 15. Ale pozor, na tý 12, 13, 14 a 15, což je apropo telefon, který já jsem si kupoval loni, tak tam nebudou fungovat ty nejlepší vychytávky. To nejlepší z nového iOSu dostanete na telefonech od iOS 15 Pro a dál, což je prostě za mě strašně jako drsný, manipulativní a strašně mě to vytáčí, jak nás neustále Apple kupovat nutí telefony. To byla věta snů, prostě teď jsem se do toho úplně jako zamotal.
1: Tak půjdeš bez hájíčka, no. Prostě.
0: Úplně, no, ne, zlatý normálně telefony, kde se to vytáčelo tím kolečkem a bylo to prostě fajn.
1: Jasně.
0: Ne, Dominik, ten má předoběhnou 19 a to se ani ještě u ní neuvažuje.
1: Vlastně teďka 17, mě to ještě 5 let pofrčí, já jsem spokojený.
0: No jasně, to víš, že jo, 5 let. Tak co tam máš dál?
1: Už zítra nás čeká v kinech premiéra novýho Scary Movie, v pořadí už teda 6. díl. Očekávání je obrovský, hlavně kvůli tomu, že by se tam měli objevit i původní herci, nebo respektive obsazení z prvního filmu. A stejně taky kolem toho i obrovský promo. Mimo to, že se teda parodují postery různých
0: Já jsem to viděl a vypadá to fakt jako vtipně.
1: Tak se teďka i herci, hlavní herci z tohoto filmu zavřeli přímo na Times Square do hotboxu, což mi přijde jako brutální promo a vlastně každý si tam kolem toho stoupnul, začal si je fotit a jsou z toho docela zajímavý videa. Takže jsem zvědavý, jestli ta Scary Movie Česka bude opravdu tak dobrá, jako je celý to promo kolem
0: toho. A ještě bychom podle mě vysvětlit lidem, co je hotbox, protože třeba
1: nemůžu.
0: Teďka, když... Nemůžeš vysvětlit, co je hotbox?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Protože
0: proč používáš slovo, které neumíš vysvětlit?
1: No já ho můžu vysvětlit,
0: ho
1: ale nemůžu to vysvětlit, protože to není legální věc.
0: No tak to nějak přibliž tak, aby to bylo legální, protože každý slovo se dá vysvětlit tak, aby bylo aspoň trošku legální.
1: Jo, dobře, takže hotbox je skleněná krabice, do které se zavřeš a
0: no?
1: Vypaluješ tam spoustu zeleniny prostě.
0: Tak a je to venku.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman a taky Dominik. Nikdy jsem nevěřil, že to řeknu, ale řeknu to. Pajky, děkuju. Pajky, děkuju za podporu, protože jinak bych se tady s Dominikem, který rozhazuje peníze jak večerníček, prostě zbláznil. Tady je Pajky.
1: Ty iPhony mě taky jako mrzej, ale chápu, že Dominika to nemrzí, protože mít necelý 3 miliardy na účtě, tak ten si může koupit akcie toho Apple, že jo?
2: Jako si koupit celý Apple.
0: Já jsem na to úplně vlastně zapomněl, že Dominik je teďka právě pánem světa díky tomu, že prostě se věnuje jiným aktivitám než vysílání.
2: Přesně, a proto chodím do práce stále.
0: No tak, protože tě to baví, že jo?
2: No,
0: protože
2: tak,
0: se dál potkáváš prostě se mnou a tak dál. Hele, tak, já jsem včera slyšel nějaký dvě holky to byly v tramvaji. Když jsem jel odpoledne s kamarádkou prostě na skleničku, Tak jsme jeli v tramvaji a tam nějaká holka říká, že byla na prvním rande a že když jde na to první rande, takže vlastně se vždycky koupí něco nového na sebe, že se prostě jako, nevím, ostříhá, učeše, upraví, teď já neumím říkat ty holčičí věci, tak jak je říkají prostě. Tak. A že vlastně ta samotná příprava na to rande je vlastně už investice. A že vlastně, když přijde na to rande, takže vlastně očekává, že to bude platit ten kluk. A ta holka říká, no to máš prostě jako pravdu. A já jsem to pak otevřel ještě právě na té skleničce, tak jsme to nějak řešili. Říkám, hele, to mi přijde teda opravdu jako už jako přitažení za uši, jako to je přece její volba, že si zajde k holiči,
2: no tak jasně, ale mě se jí ta investice nevrátí, že jo?
0: Přesně tak, no a kámo říká, no hele, já jsem platíval na prvním rande ve chvíli, kdy vlastně jako ta holka mi byla jako sympatická třeba, chtěl jsem vidět znova, ale když jsem věděl, že z toho nic jako nekápne, no tak prostě jako nebudu platit, i kdyby prostě přišla celá v novém a tak podobně. Já to mám tak, že si myslím, že ty první rande by se prostě vlastně měly platit jedna, jakože každý svoje. Jako ona to tam trošku jako vstupuje do hry, ta moje povaha.
2: No jasně.
0: Ale na druhou stranu mně přijde, vlastně přijde mi hrozně blbý, jakože někdo jde na to rande a očekává, že někdo jiný vlastně jako za něj bude platit. Já mám třeba ještě jeden příklad bych chtěl říct. Když jsem učíval, tak jsem měl kolegyni, ta jako byla docela jako fajn, a pak tam byla ještě jedna kolegyně, taková tlustá, prostě nehezká, vlastně bych skoro řekl, překvapivě single, a ta taky takhle jako chodívala na ty rande. Byla roky sama prostě, všichni jsme chápali, proč je sama, a ta vždycky se divila, že ten chlap to za ní nezaplatil. Říká, tak já, rozumíš, já si říkám, tak já dojedu na Pavlák, počkám tam prostě
2: za 24 korun.
0: Za 24 korun. A on to má za mě platit. A říkal jsem si vlastně, že je to docela dobrý téma, který bychom dneska mohli otevřít, protože vlastně pokud třeba jdete na první rande, tak si myslím, že je úplně v pohodě jako nechtít za někoho platit. Mm-hmm. A pokud chcete zaplatit, tak samozřejmě zaplaťte, to si myslím, že je v pohodě, ale klidně nám dejte nějaké vaše zkušenosti a tak. Vzpomeň si na své randící období, jak jsi to měl?
2: Tak já
0: vždycky... Jsi takovej dobrodinec, ty budeš podle mě platit.
2: Já vždycky jako to první zaplatím, já jsem vlastně jako toho názoru, že prostě jako kdo zve třeba, takže to jako zaplatí.
0: Jakože když ty napíšeš na Tinderu, pojď se mnou ven, tak automaticky platíš?
2: No jasně. Tě zvu prostě jako na večeři, víš co, jako vyloženě napíšu prostě, že tě jako někam zvu, ale vlastně jsme to kolikrát dělali třeba i tak, že jsme se střídali v tom placení, že třeba první rande jsem platil já, druhý rande platila ta holčina, a to, že
0: jo, tak to
2: je
0: dobrý.
2: Taky vlastně docela jako
0: to je dobrý. Já jsem teďka chtěl znova říct, říkám, Pajky, ty jsi měl opravdu prostě pravdu. Že to není možné, aby takhle prostě házel 100 korun za 100 korunou, nebo 1000 korun za 1000 korunou. Tak 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Pojďte nám říct nějaký váš postřeh k prvnímu rande, případně jak to řešíte vy, když máte první rande, nebo když jste měli první rande. Hezký dobrý ráno.

0: Hezký dobrý ráno, Roman, Dominik, taky Rádio Spěnec, vám hezky vstává. Tak řešíme první rande, kdo by měl platit. Dominik je dobrák, dobrák od kosti, taky je to asi daný tím, že nedávno vyhrál ve sportce, tak... Pojďme přivítat.
1: Kdo někdo sejme po té
0: Ctirade, dobré ráno, ahoj.
2: Čau, ahoj, dobrý ráno.
0: Tak Ctirade, ty máš takový dobrácký hlas, skoro bych řekl, že budeš patřit do party Dominika, ale třeba to bude celý jinak. Tak jak ty to máš s prvníma randičkama?
2: Hele, já jsem vychovaný jako gentleman, takže já primárně na prvních rande platím, když je to můj nápad, to je stejně jako Dominik. Mm-hmm. Ale když jsem měl třeba první rande s jednou holkou, tak mě vytáhla na narozeniny do baru, že potřebuje vyzvednout doma, odvést do baru a v noci zase odvést zpátky domů. Říkám, no dobrý, tak to je dobrá pohádka. Ale v té době jsem jí bohužel balil, takže jsem to odkejval. Hele, ve finále to dopadlo, takže já jsem vlastně s ní byl do rána, do 5 do rána jsem s ní byl venku, ještě s nějakou její kámoškou, která přejela z Prahy vlakem, tak jsme lítali po Plzni a já jsem pil kolču, abych mohl řídit. No a v 5 ráno jsem jim oznámil, že musím domů, protože v 6 musím do práce, tak abych si dal aspoň sprchu. Mm-hmm. A oni se mi doma nakvartírovali do bytu, že nemají kde spát. Takže já jsem 6 ráno byl v práci už na 12. Mm-hmm. A tady ty dvě už u mě byly na bytě a sprchovali se a odpočívali a vyspávali kocovinu a tak. Mm-hmm. No ale každopádně ve finále dopadlo to tak, že když jsem se večer vrátil z té 12, tak jsem měl doma uvařeno a uklizeno.
0: Ježiš, tak to je pěkný. Já jsem čekal konec, že když se vrátil z 12, že jsem měl úplně vybílený byt.
2: Ne, normálně udělali guláš holky a připravili mi to tam a uklidili mi a pak jsem si už jenom vyměnil vyzvednou klíče.
0: Tak to je ale dobrý, tak to je hezký, to je hezký zážitek z prvního rande, to se dobře poslouchá, to ta středa je hnedka hezčí. Ctirade, no. Přejeme dobrý ráno, měj se, ahoj.
2: Zatím, čau.
3: Hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Chvorej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: 7 hodin, 30 minut, Roman a Dominik a nominační vstup, to znamená právě teď je volná i linka 210 32 30 30, taky naše mobilní aplikace a čekáme na to, až nám tam lupnete nějaký další singly, který bychom mohli přidat do největšího československého rapového žebříčku všech dob. Tak když jsi na to koukal, Dome, tak co tě tam třeba překvapilo?
2: No já teda musím říct, že mě překvapilo, že si někdo vzpomněl i na Marpa, ačkoliv Marpo už tak jako trošičku pozměnil žánr, tak furt ta rapová stránka tam je a vím, že to jako padá kolikrát i v komunikátoru, takže jo, nezapomněli jste na něj a konkrétně na jeho track Sem.
1: Takže Martine.
3: Čau, tady Martin, co by určitě nemělo chybět top 100, je Marpo, Jsem, to je totální nálož. Tak jo, mějte se, čau.
1: Musím říct, že jsem byl překvapený, když jsem byl v telce, jak Marek Kafka, který moderoval Nový den, říkal, jo, tak kdybyste tady byl nedávno, tak nedávno jsem to tady pokoušel se i repovat. Takže i televizní moderátoři mají rádi Marpa a Sem. Ondra přichází s dalším tipem.
4: Můj nejhranější track na spinu je asi Balance, no, Generav Maniak.
1: OK, takže i Maniaka připisujeme. Vojto?
5: Ahoj, za mě by se tam mohlo hodit Samej a Natalia Holejová, Pika Breeze.
1: Breeze, no panečku, nová, tak ona už taky má několik let, ne? Ta třeba takový 2-3 roky Breeze podle mě jako je venku.
2: Je to možný, no, no to bude takový nějaký páteček.
1: Gold hit, no a ještě připíšeme Tomášův tip.
6: Ahoj, tady Tomáš. Já bych si dal protivu 1997.
1: OK, tak píšeme protivu 1997 a vás vyzýváme, pokud máte nějaký tip, abyste nám ho řekli přes mobilní aplikaci nebo přes telefon.
0: Vidíte ve

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Co se týče regionu, tak ty pro tuto chvíli jezdí docela v pohodě. Dálnice, tak ani tady to nevypadá zas tak úplně blbě, ale nějaký zdržení tady je, konkrétně na D1 na příjezdu do Brna. D5 poskakuje kvůli kreši u Chrášťan na příjezdu do Prahy, takže tam určitě taky pozor. No a kvůli kreši poskakuje na příjezdu do Prahy i D6, takže tam určitě jezdíte opatrně.
1: Jeden kreš na Strakonický, druhý kreš v ulici Peroutkova, ať je to kdekoliv. Jeden kreš v ulici v Olšinách, tady ve Strašnicích, a další nehoda pak na jižní spojce. Kdyby cokoliv, jsme tady, 210 32 30 30.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

našel, co tě během dneška všechno čeká. Když se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu, oka. Když zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš.

0: někdy peklo, někdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Hezky dobrý ráno, 7 hodin 41 minut. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do hitparády 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Příští hodině se k tomu vrátíme a pokud máte nějaký nápad, co by tam nemělo chybět, tak klidně ještě pošlete voiceovku. Budeme se tím probírat zase kolem 8:30 společně s Dominikem. Vemte si, že máme středu ráno a ta stovka je téměř naplněná. Některé tracky jsou tam víckrát nominovaný. To vůbec nevadí, protože hlejte se, věřím tomu, že v pátek v 7 večer to nebude stovka, že to může být klidně 200 nebo dokonce 300. To znamená, aby se tam ty tracky vůbec dostaly, bude potřeba těch nominací pro ty jednotlivý jména víc. Tak to je jenom takový jako upřesnění, kdyby třeba náhodou v pondělí ráno jste pak klikli na web a chtěli hlasovat a najednou se zjistili, ježiši, moje písnička tam není, no tak třeba byla nominovaná jenom jednou. Tak, jdeme se podívat na Dominika Dobrotivého. Dominika, který kdykoliv prostě může, tak všechno zaplatí. Já to teda ze své zkušenosti s ním takhle neznám, musím teda říct. Takže jsem vždycky spíš v éteru překvapený tou jeho dobrotivostí. Co kecáš?
1: No tyhle, přemýšlím, tebe jsem nezval ještě na nic.
0: Nezval.
1: Nebylo
0: tak,
1: proč?
0: Tak jdeme za Ondrou. Ondro.
2: Ahoj Spiňáci, tady Ondra. Já volím většinou strategickou strategii takzvaně na bezdomovce a radši jdu na první rande někam na procházku, na nějaký výhled a něco, co nestojí takový prachy, takže to je moje strategie.
0: To mi přijde vlastně taky docela sympatický. Jdeš se prostě jako projít, maximálně si koupíš třeba v nějakém shopu prostě něco jako do ruky, to si každý dokáže zaplatit sám, to ošetříš, takže si jdeš prostě stoupnout k té solo pokladně a pak až když se to v něco třeba vyvine, rozvine, tak mi to přijde vlastně jako docela sympatický za sebe i zaplatit.
1: Ale je
0: to
1: fakt, že si aspoň toho člověka jako oťukáš, jestli s ním vůbec potom chceš do nějaké společnosti jít nebo ne, že?
0: No, to je taky pravda, že jo, protože spousta lidí, hlejte se na tom Tinderu prostě vylíčí jako krasavci a krasavkyně světa a pak najednou prostě přijdete a je tam prostě obluda a teď co s tím?
1: Tak tvému dostrovovky, to nikdo nevidí.
0: Dobrý ráno, kdo tam, halo.
3: Dobrý ráno, tady Tomáš, já si trochu mimo téma, já volám ohledně dopravy. Strahovský tunel směr Braník, tak je tam nehezká nehoda a hezky se tam zašlo stosovat, takže pozor na to, málem se to tam ani nedobrzilo potom další.
0: To je drsný. A jenom řekni teda, když jsi ve Strahovském tunelu, jakou bys dal radou tomu, kdo by teda do Strahovského tunelu neměl jezdit, tak kudy bys to doporučoval objet?
3: Tyjo, to bych asi úplně nedal.
0: OK, dobře, tak každopádně děkujem. Hele, a když tě máme na drátě, tak zaspomínej na nějaký randění, určitě si taky někdy randil, jak jsi měl s prvním rande. Platil jsi ty, nebo jste se šli projít, nebo to bylo takový číp rande, jako navrhoval Ondra třeba?
3: Hele, ono hrozně záleželo, jak jsem to vycítil z té holky. Jestli chtěla jako za každou cenu, že to bylo z ní jako cítit, že chce, abych platil, tak jsem se tomu vyhýbal a už jsem na to prděl, ale když jsem cítil jako iniciativu z její strany, tak jsem jako rád platil, že když jsem pozval. Ale nikdy jsem se nebránil tomu, když ta holka se zatím stála, tak mi to přijde vlastně fajn a nechal jsem klidně.
0: Hele, ale
3: to zaplatit nebo její půlku.
0: Ty si řekl hrozně dobrou věc, když to z té holky je cítit. Ono totiž z některých lidí je opravdu jako cítit, že si prostě přišli pro pozvání.
1: Jo, to je pravda, no.
0: A to si řekl normálně podle mě myšlenku, která by se jakoby dala vytesat, protože vlastně já tady teďka prezentuju celou dobu ten obraný jako systém neplatit, ale vlastně skoro bych řekl, že si řekl největší pravdu celého světa, že jsou lidi, kteří prostě si přišli pro pozvání a za každou cenu vlastně se cítí, že vlastně oni mají být pozvaný a teď jsi to pojmenoval podle mě úplně nejlíp, jak jsi to pojmenovat mohl.
3: To jsem rád.
0: Tak jo, tak krásný dobrý ráno, ať se ti dobře řídí, ať ta kolona tě tam brzo pustí. Čau, ahoj.
1: Čas.
3: Ahoj.

0: Rohony, Manené, Letná, to je vlastně zajímavý, jak se nám teďka ta písnička vloudila do playlistu. Pokud máte rádi soudobou letenskou hudbu, což jsem ani netušil, že vlastně existuje, tak tenhle ten hudební víkend vlastně na Rádiu Spin pro vás budou chystat samý letenští, to znamená, budou tam Gufráci, budou tam Pasta v Beku, bude tam třeba Mary April, bude tam Madva 1-3, bude tam Rohony a vlastně mě na tom celém vlastně přijde hrozně sympatický, že kluci a ta typka Mary, tak vlastně nejsou v žádném labelu, se trošku, jak kdyby byli v jednom labelu, ale hlavně jsou to prostě kámoši, kteří se tak jako různě vypomáhají na koncertech a to je hrozně sympatický.
1: Hezký.
0: Tak. Jasně, já jsem čekal něco prostě.
1: Ano, tak scházeli se prostě na tom.
0: Jo, tak jsou to spolužáci, to je taky potřeba vlastně.
1: Chci říct na Stalin, no, to není Stalin.
0: Je to Stalin, tak říká se tomu pořád Stalin. No jasně, a v různých kavárnách a tak dále.
1: Jsem nechtěl říkat to jméno.
0: Tak, jdeme se podívat za Petrem, jak to má s randěním.
2: Čau kluci, tady Petr, tak hele, já to měl na prvním rande, nebo když jsem vždycky někam s nějakou buchtou šel, tak si každý cvakal svý, tyhle. Dome, prosím tě, ty jsi strašný samaritán, ty by si všechno za všechny platil. A jinak dneska to mám se svojí partnerkou, tak spolu strašně od dlouho, tak to máme tak, že to platíme na střídačku.
0: No a pak Petr dodal, já platím zmrzku a ona večeři. Akorát, že to už jsem nestihnul nahrát. Tak ještě tady mám, jednou se mi ozval Pajky, tak Pajky, pojď mezi nás.
3: Tak já jsem v začátku, když jsem radil, tak jsem holky zval já. Pak jsem zjistil, že prostě občas toho nic není a že prostě to stojí peníze, no tak to uděláme naopak. No tak jsem randil přesně s těma, jak říkáš, s těma prostorovejma širšíma. Tak to vždycky zacálovali, že jo, a já jsem se pak ke konci omluvil, třeba ježiš, to bylo tak hanusný, že já mám takový průjem, že já musím domů. Tedy můžu platit všechno, nejsem přece Dominik, ne, to je jasný, ne.
0: Nejsem přece Dominik, je docela dobrá tečka. Děkujem, Pajky. Hele, víš, co jsem si říkal, že vlastně máme tady Pajkyho, teda, který se nechával zvát, máme tady Petra, který šel 1-1, měli jsme tady Ondru, který to řeší prostě procházkou, měli jsme tady spinnera z předchozího vstupu, kde jsem zapomněl jméno, ten z toho ostravského tunelu, který vlastně vždycky vycítil, jestli si ta holka jde pro pozvání nebo ne, ale nám tady chybí ženský pohled. A vlastně já bych nerad, aby se nám tady z toho stalo jenom nějaký jako macho vysílání, abychom působili třeba zahořklí idioti, kteří vyzývají zbytek společnosti neplaťte. Tak holky, jak to máte vy? Doufám, že tady bude nějaká slečna, nějaká host, která nám řekne, hele, já to nemám ráda, když mě kluk pozve.
1: Já teda musím říct, že jsem už jako hodněkrát zažil, že
0: říká Dominik
1: holka
0: jako
1: chtěla platit.
0: Jo, takhle.
1: Ale dokonce se mi i stalo, že vlastně jako ve chvíli, kdy jsem chtěl zaplatit, už jsem tahal tu kartu, tak ta holka třeba i udělala to, že vytáhla rychle z kapsy kartu a zaplatila to.
0: Nebo to je skvělý, ale.
1: Že ale mě to jako ve finále i urazilo, protože jsem to chtěl zaplatit a najednou prostě koukám zaplaceno a já si pak přijdu jak největší chudák prostě v tu chvíli.
0: No a nebo vlastně tam máš jako jasný sdělení, že druhý rande nebude.
1: Jakože zaplatím za tebe automaticky rovná se.
0: Radši, ať je to pryč. Ani minutu navíc.

Člověk nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

0: Mohli jsme být dnešní mashup, mohli jsme ho dokončit, mohli jsme ho vyřešit, ale to by ho Roman nesměl smazat.
1: Ale tak jako je hezký, že jsi to svět sám na sebe.
0: Jo,
1: prostě
0: řekl,
1: no Dominik šel okolo a zrovna zmáčkám relief prostě.
0: Ne, tak já nejsem takovýhle nefér jako ty, já se přiznám prostě k chybě, ale vysvětlím, jak tomu došlo. My jsme tady včera měli nějaký jakoby ajťáky a oni říkali, vy na tom spinu, hele, vy máte prostě tolik věcí, musíš to prostě promazat, takže jsem vzal prostě všechny historicky nějaké jako věci, které jsem věděl, že už nebudeme používat. Evidentně jsem nevěděl, že nebudeme používat dnešní mashup, takže jsem ho prostě, tak jsem to všechno smazal a dneska ho nemáme a říkali jsme si, že ten novej vám namícháme až zase zítra, takže čím to dneska zpestříme? No, zazpomínáme na včerejšek, kdy za náma do studia dorazil Maty, navlíkl se do komisařské uniformy a vyrazil. Pamatuješ si, kudy jel?
1: Pamatuju si, že jel po D8 a zastavil se dokonce u Klíčan na benzínce, to si pamatuju.
0: Jasně, tam se nechal pozvat na kafe, dokonce mám pocit, že ho pozvali dva spineři na kafe, takže za Matyho bych chtěl poděkovat.
1: Že to bylo hodně rychle potom.
0: Naspeedovaný.
1: No a jel do vesničky, kterou protejká Labe. To byly indicie, které já jsem od ní slyšel naposled.
0: To je vlastně pravda. No tak se pojďme podívat, jestli do té vesničky, kudy protéká Labe, dorazil a jestli narazil na spinera, který poslouchá Radio Spin.
2: Čau Vicky, je tady Spin komisař Rap, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
3: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
4: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
3: No, začalo to vlastně před pár lety, když jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než spinu neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal spin poslouchat taky v autě, že jedu spin v autě a prostě paráda, no.
2: Tak kde jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: No a příští týden zase někam k vám.
1: To je pravda, ale víš, co mi přijde hustý, že fakt všichni, co tvrdí, že poslouchají Radio Spin, tak opravdu poslouchají Radio Spin, protože si myslím, že se za tu éru, co jezdí spin komisař po republice, ještě nestalo, že by narazil na někoho, kdo by ho v tu chvíli neposlouchal.
0: Mně hlavně přijde ještě jedna věc jako sympatická, že vlastně, když tam Matej kamkoliv vždycky dorazí, tak vlastně tam není jenom jeden spin,

0: Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: je nasty. 8 hodin 8 minut, dobrý ráno, 3. červen. Tak, Roman, Dominik, randička, platit nebo neplatit? No, chtěli jsme ženský pohledy, viď, Dome? Tak máme tady ženský pohledy, začneme třeba Bárou.
1: Dobré ráno, kluci, Bára. Chcete ženský pohled? Já nikdy dřív, na začátku, když jsem randila, ani pak později, jako v dospělosti, vždycky jsem minimálně jakoby, tu peněženku vytáhla. Ale v 99% mě ten člověk zaplatit nenechal, ale jako nikdy bych to nebral jako automatiku, no a teď s partnerem tam jako ten mě nenechá platit automaticky, ale jinak jedeme ve všem na půl.
0: To je dobrý, to je sympatický, ale já si myslím, že vlastně tohle je hrozně důležitý gesto, to, že prostě se blíží čas placení a jedna z těch stran prostě vytáhne tu peněženku a je, jak už to pak dopadne, vlastně jedno.
2: Že vám je to takový o tom dohadování, že já to zaplatím, ne. Já si zaplatím to svoji půlku, no, tak ne, já to zaplatím,
0: tak
2: ale
0: jo,
2: prosím
0: tak tě. To zaplať třeba celý.
2: Ale tak když říkáš, tak to zaplať.
0: Já jsem hlavně ještě teďka nedávno taky slyšel, nebo někde jsem četl nějaký článek, že vlastně spousta lidí z pravidla holek, a teďka to nechci jako házet na holky, berou jakoby tyhle ty Tinder randička jako volnočasové aktivity, že jim vlastně primárně nejde vůbec o to se seznamovat, ale že jim jde o to opravdu jako se nechat pozvat na drinka, případně na nějakou jakoby véču, protože vlastně třeba studujou a nechce se jim prostě platit za drinka, za véču, tak prostě radši stráví rande s někým, kdo je prostě na něco pozve.
2: Což by se nechtěl nažrat zadarmo, že jo? Jako.
0: No, to mě napadá, že vlastně Michal to měl podobně.
3: Ale tak já jsem na prvním randu taky samozřejmě zaplatil, ale pak jsem zjistil, že když chodíš s těma staršíma, tak oni vždycky za tebe platí, takže já jsem pak si hledal jenom fakt ty starší dámy, aby mě jako platili a vydržovali si mě. Říkám, co ženský to můžou dělat, tak já to můžu dělat taky. Takže já jsem randil asi 4 roky jenom takhle, no. Tak jsem si našel manželku.
0: Tak a my víme, jak jsi si našel, to byla ta bouračka, jak jste do sebe vrazili a od té doby jste prostě svoji, což je vlastně jako hezký. Ještě jeden ženský pohled a tímto asi můžeme dneska pak jako už uzavřít, tady máme od Renči.
4: Tak já když jsem randila, tak žádný Tinder nebyl, takže když už nějaký kluk zval na rande, tak věděl, do čeho jde a samozřejmě nějak extra myslím o to, aby mě někdo zval. Ale zároveň, když kluk smrdí korunou, tak to není úplně dobrý a utíkám pryč.
0: Takže jako v pojetí Renči je potřeba, abyste měli za sebou nějaký majetek v ruce před manželskou smlouvu, kde se Renča prostě dočte, že veškerý majetek půjde i na její účet a pak je ochotná si o první kafíčko prostě klidně zaplatit.
2: Jo, ale jsem rád, že nic nemám, ty vole, v finále.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Zatím to vypadá, že vedeme, veď, Dome? Mám takový pocit,
2: jo,
1: co?
2: Jo,
1: docela dominantně
2: se,
1: bych
2: se po
1: řekl,
2: zádech,
1: tak,
2: no,
1: Romane, pojď, tak, dobrý, jdeme se pochválit. Nikdo jiný to za nás neudělá, Romane, takže máme celkem dva bodíky za pondělí a za úterý. Přibude dneska další, to samozřejmě uvidíme.
2: Otázka.
1: To nevíme ještě, ale doufám, že jo. Tak jo, tak jaký bude témátko?
2: Dneska je téma jídlo. Naše oblíbená věc, no, takže tak jo, to si tak myslím, že by mohlo v někom vyvolat chtíč sem zavolat a zahrát si.
1: No to je, telefony blikají, takže za chviličku na jednoho z vás kliknu, vezmu ho do éteru, no a uvidíme, jestli připíšeme třetí bodík tento týden a tím pádem bude rozhodnuto, anebo jestli teda dáte šanci prostě tomu Peciválovi naproti mě, no to snad nechcete nikdo,
2: víte, že si zasloužím. Minulý týden jsem jí dostal taky.
1: Máš šanci pokládat otázky, to se ti za chviličku prostě splní. Tak jdeme na to, máme tady pro vás nový Prago. Prago vydali novou desku, připomeňte si rozhovor s Katem ve Spintalku, puste si tu novou desku, jsou tam i zajímavý feety, jeden třeba s Polím Garandem. Teď vám pustíme teda jiný track, který se jmenuje stejně jako deska Nekorektum, věřím, že vám to udělá radost, má to pořád skvělý zvuk.

0: Nekorektum utrum. Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 18 minut, středa, 3. červen, mám pocit, že jsme dneska nepopřáli Tamaře, takže napravujeme. Tamaro, užij si svůj sváteční den, no a uvidíme, kdo mi dneska bude pomáhat, respektive uvidíme, my už to víme, protože jsme ten telefon zvedli pár minut zpátky a to je Guma, takže Gumo, ahoj.
2: Dobré ráno, ve spolek.
1: Gumo, skoro bych dneska řekl, že se vůbec nebojím, jak to dopadne. Jo. Dneska mám pocit, že vlastně můžu de facto si tady zřímnout, že to dopadne prostě dobře, protože celou odpovědnost můžu šoupnout na tebe.
3: Prostě, Roman, já gumo trhej, ty vole.
1: Gumo trhej, roztrhej Dominika, tak jdeme na to.
3: Tak jo, pálivý jídlo, třeba čili papričky samozřejmě, no. Jo, ve skutečnosti v puse vůbec nepálej.
1: Co to je zase za krávovinu?
2: Já to možná nechápu tu otázku.
3: Myslím, že jako tepelně nepálej.
1: Jak jako
2: ty vole, já si tam do puse papričku, tak mě pálí v puse a druhý den mě pálí ještě na druhém konci, ty vole.
1: Je to tak, to je, když se najíš v tom řetězce, který teďka měl ty trable, tak tam, když se dáš ty křídílka, tak tě taky pálí nejdřív v puse a pak vlastně ti to znepříjemní prostě úplně jinou činnost.
3: Druhý den, no.
2: Ne, já to...
1: Řekni ještě jednou tu větu, to je nějaká krávovina.
3: Pálivý jídlo ve skutečnosti v puse vůbec nepálí.
1: Já tomu nerozumím.
3: Já myslím, tepelně nepálí, chápeš, jakože když se napiješ čaje, tak si spálíš hubu.
1: Jo takhle. Takže když si dám studenou čili papričku, takže prostě mě nebude...
3: že tě nebude...
1: že mě nebude
3: pálit. Že se nepopaříš prostě.
1: No tak to je jasný.
2: No to určitě ne.
1: No to určitě ne, ale co když si uděláš čili papričku a dáš si ji prostě do horkého jídla, třeba do nějaký horký číny?
3: Ty va, teď si našel díru v otázce.
1: No to gratuluju. No.
2: Si vymkneš jazyk, vole.
1: Ježíš, tak co myslíš, Gumo?
2: No já nevím, jako opařit se papričkou je blbost samozřejmě.
1: No, že? Tak dáme prostě, že to je lež.
2: Lež.
1: Ještě jednou řekni tu větu.
3: No. Pálivý jídlo ve skutečnosti v puse vůbec nepálí.
1: To je ale tak debilně zadaný.
2: Je pikantní, dejme tomu, ne? Asi jestli to takhle Dominik nás chce jako natahat.
1: Nevím prostě. Je fakt jako ne, vlastně toto zadání té otázky je tak jako blbý, že prostě vlastně se na ní nedá.
2: No, ale tak dej nám bod a otázka číslo 2.
1: Tak přesně dáme bod, protože ta otázka se nedá uznat do seznamu otázek.
3: Tak takhle to tady funguje.
1: Tak,
3: ano.
1: Dobře.
2: A jak to teda je, pálí, nepálí?
3: No, jako tepelně nepálí, že jo, takže je to pravda, máte bod.
1: No, tak vidíš, tak no, jsme to říkali dobře.
3: Nemuseli jste na tím spekulovat 10 minut.
1: No, vlastně. Museli, protože to bylo tak, že to bylo hloupě zadaný.
2: No, bylo to zadaný, no. Jako... No,
1: nešťastně.
2: Slovíčka říct náma ten Dominik, tak. To se mu jednou vymstí.
1: Přesně tak, na
3: ale
1: faktu.
3: Nevyhrožuji.
1: Jdeme dál.
3: Nebo ti dropnu telefon.
1: Tak.
3: Syrový špenát je tím nejlepším zdrojem železa pro lidský tělo.
1: Tak to se říká, no. Že? Ale jestli je to pravda.
2: Já bych řekl, že klidně může být, že to šperát je fakt ultra potravina, no.
1: No tak jo, tak pojďme označit, dám na tebe, je to pravda.
3: A není to tak.
1: Cože? Není to tak, jak to?
3: Není to tak, říká se to, ale je to mýtus, protože sice obsahuje železo, ale kvůli vysokému obsahu oxalátu, respektive kyseliny šťavelové, je tělo dokáže vstřebat velmi málo toho železa.
1: A kde teda najdeme nejvíc železa, abychom byli co nejvíc železní?
3: Můžeš si ho třeba
1: koupit prášku.
3: Třeba husí nebo vepřový játra.
1: Ok, dobře, to je dobrý vědět. Tak jdeme dál, poslední otázka.
3: Aby steak z hovězího masa zůstal uvnitř dokonale šťavnatý, tak ho musíš na pánvi hnedka na začátku z prutka opíct.
1: No tak to je jasný. Že jo, Gumo?
2: No to dává smysl.
1: To je podle mě pravda prostě. Teďka já vůbec nevím, co na nás
2: zkouší. Do trouby ještě.
1: No teď jasně, ale na začátku prostě prutce opíst z každý strany. To říkal i z Denda vždycky, pano šéfe.
3: Z prutka opíct. Není ta nejdůležitější část přípravy toho masa.
1: To si děláš legraci.
3: Nedělám.
1: A co je ta nejdůležitější část?
3: Nechat maso odpočinout.
1: Jako předtím, než to začneš dělat?
3: Ne, potom. Až to doděláš, tak ho dáš na 3 až 5 minutek odpočinout, aby se ta šťáva hezky jako vstřebala do toho masa, aby to všechno nevytekalo.
1: To je teda zajímavý, že prostě Zdeněk vždycky fanošéfe, počkej, ale opravdu Zdeněk vždycky fanošéfe říká, důležitý, nejdůležitější dokonce je to prostě osmahnout z každý strany.
3: No, aby se to hnedka zatáhlo.
2: Přesně,
3: no,
2: aby se to minutku zatáhlo. Zatáhneš, tak to dáš to dělat do trouby, ne?
1: To říkal prostě Zdenda, to říkal. A jako nezlob se na mě, jestli teda ty seš větší kuchař než Zdenda, tak to mě teda odneste předníma nohama, nebo nohama napřed ze studia prostě. No tak já nevím, budeme mu věřit, nebo mu nebudeme věřit, nebo jak to uděláme, Gumo?
2: Jako Ale štve mě, že my jsme přišli obod, ale zase, víš co, budeme dneska hodní, necháme to Dominikovi.
1: Ty vole, to je tak hrozný, to je tak strašně těžký.
2: Je to hrozný prostě. Podle mě Dominik by nás dva měl pozvat na steak, který z prudka nezatáhne. No. Já ti garantuju, že bude gumový jak podrážka, jak já gumový, jo.
1: Tak jo, bereme ho za slovo. Gumo, krásný den, čau, ahoj.
2: Mám taky hezky, čau.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.
1: La familia, okay, yeah.

0: Kombinace.
1: Jak už víš, tak pro tebe chystáme tady na Rádiu Spin tu největší CZSK depovou hitparádu, kterou si vůbec kdo dokáže představit a kterou si vůbec dokáže dovolit.
2: A která vlastně nikdy nebyla v éteru, jako v českém éteru. Vlastně nikdy v životě nebyl čistě československý rapovej žebříček. A nikdy v životě se taky nestalo, že by do toho žebříčku ty tracky jste mohli nominovat vy jako spineři. To znamená, nebude to naše rozhodnutí, který tracky v tom budou. Je to vaše rozhodnutí. Každý moderátor Rádia Spin tam může nominovat vlastně jenom jeden jediný track, zbytek je na vás. Samozřejmě nominace probíhají až do neděle, do 7 večer, to je potřeba říct, probíhají buď přes telefon 210 32 30 30 nebo přes apku Rádia Spin, to je taky potřeba říct. A vzhledem k tomu, že teďka už jsme téměř před první stovkou, tak věříme, že do té neděle těch nominací bude víc a víc a víc. To znamená, že vlastně, aby se tam ty tracky dostaly, tak je potřeba, aby měli víc nominací než jenom jakoby jednu. Tak.
1: Budeme se mít čím prohrabovat.
2: Přesně tak. A musím říct, že je skvělý, že do toho vstupujete vy, protože čas od času vytáhnete fakt jako velmi zajímavý kousky. Musím říct, že velmi mě potěšil Oldies.
3: Dobré ráno, tady Oldies. Do top 100 mě napadl další frajer. Strapo, starý pes. Štěkám totiž jako starý pes. Hezký den, čus.
2: Hezký den, Oldisy, tak jsem zvědavý, jestli Strapo dostane ještě nějaký další hlas s trackem starý pes, protože to je fakt jako legenda.
1: Já teda musím říct, že jsem docela i překvapený z toho, že se tady objevují i věci, které třeba já osobně ani neznám, jako třeba vybíral Luigi.
4: Ahoj, zdravím všechny. Za mě naše věc, síla prožitku.
2: Tak to je klasika, naše věc. A naše věc ve vás jako rezonuje fakt jako hodně.
5: Čauky, tak za mě třeba naše věc, jméno Writera.
2: OK. Jméno Writera je track, který se nám tam už objevuje po několikátý, takže věřím tomu, že jméno Writera se určitě má velkou šanci objevit. A ještě se podíváme v týhle hodině za Vítkem.
6: Zdar spineři. Hele, jedna z nejlepších tracků všech dob, určitě pod vlivem od Jackpota a Logika. Peace.
2: Tak věřím tomu, že tenhle ten track vlastně by se tam taky mohl objevit už jenom třeba proto, že jsme letos uvedli Jackpota v hudebních cenách Rádia Spin Kings of Rap do síně slávy. Jsme zvědaví. V pondělí ráno v 7 hodin vypukne hlasovačka na našem webu radiospin.cz, tam celý ten žebříček 100 největších CZSK hitů uvidíte, tak nebuďte líní, protože pak vám to možná bude líto. Závorce manipulačně.

0: střed.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to taky, jak jezdíte. Začneme v regionech. Plzeň hlásí crash v ulici Radčická, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej určitě i v Ostravě na silnici 479 po směru do centra, takže i tam se bourá, pozor na to.
2: Crash ve Strahovském tunelu, o kterém jsme mluvili hodinu zpátky, tak ten se pořád ještě koná. Crash v tunelu Mrázovka se koná taky, crash na Dobříský taky, další bouračka pak je u rozhledny Doubravka v Kýjích, tak i tam počítejte se zdržením. No a čerstvá nehoda teď momentálně taky na Bohdalecký.
0: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Ty jsi včera říkal, že umím krásně uvádět to divadelní prostředí.
2: Jo, tak máš to začítý.
1: Tak dneska tě poprosím, ať to uvedeš tak hezky, jako bych to udělal já.
2: Já to asi neudělám tak, jako bys to udělal ty, ale jestli chcete zažít poctivý český divadelní představení, potom taky koncerty, umělecký dílny a nebo třeba další atrakce, třeba i pro děti i dospělí. Tak máme pro vás dvě stupinky na festival Arena.
1: Tak já bych tam ještě doplnil, že to je festival nového cirkusu. To je podle mě docela důležitý říct, protože ten doby čekal třeba voženu Němcovou a babičku, tak se jako nedočká. To je první, co bych rád doplnil, aby jsme tam měli takovou tu jako zážitkovost a chuť tam jako vyrazit. Takže je to nový cirkus.
2: Něco speciálního,
1: jo, prostě. Aby to bylo něco special. Není to obyčejný cirkus, je to opravdu jako velký zážitek na bratry Formany jako vyrazit. Potom tam bude spousta různých jako výstav, bude tam obludárium, kde se ponoříte tak jako úplně jako do krásných jako ilustrací a tak dál, co je?
2: Nepředhodíš mě tam do obludária, že ne?
1: Možná, tyvo, když tam
2: když
1: vejdete,
2: teďka tak přemýšlím.
1: Tak po pravý straně tam bude stát Dominik. Jako proč ne? Tak helejte se, je to fakt jako moc hezký. Ty lístky jsou drahý a ten zážitek, který tam na vás čeká, tak je obrovský a podle mě o tom budete mluvit ještě vašim vnoučatům na smrtelný posteli. Tak velký divadelní představení to je. Můžete si vybrat představení, který chcete, je to jenom a jenom na vás.
2: Ok, no tak ale co musíte udělat, že? Ono to není jenom tak jednoduchý.
1: Musíte prostě normálně zavolat na 210 32 30 30.
2: A musíte vyhrát hlavně.
1: Tak, musíte sejmout toho druhého, nesmíte dopadnout dneska jako já v pravdě a lži.
2: To bude hodně žrát tenhle týden.
1: Já budu mít s každou středu, no. Jako nebudu zastírat. Takže 210, 32, 30, 30, pojďte se do toho pustit. Hra začíná za minutu 32, to znamená, že musíte být velmi svižný. Velmi svižný, pusťte se do toho. It's okay, okay.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Víš, co je nejhorší? Největší ranní prohra je prostě, když ráno přijdeš do rádia, chceš si udělat kafíčko prostě, aby si to měl jako hezký ráno. A chybej tam zrnka. A za dvě hodiny přijde Vicky, přinese kafe a začne si tady s tím vonět v celém studiu.
2: Jako to je zvláštní, že Vicky má ve studiu kávu, když ve studiu jsou povoleny pouze neperlivé nápoje v uzavřené nádobě. Tak...
1: A přitom si tam sedí tak vyčilovaná v rohu.
2: Ale musím teda říct, že ta káva tady zavoněla, takže jsem na ní dostal taky chuť. Skoro bych měl pocit, jako, že jsem v nějaký, já nevím, pekárně nebo něco takového, jako, že ještě by to chtělo vůni kroasánu.
1: Ten křupavý chlebíček ještě.
2: Tak, ale prosím vás, jdeme soutěžit. Takže pojďme si představit dnešní hráče. Hráč číslo jedna se jmenuje Jirka. Tak Jirko, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, jaký máš den, jak jsi začal den?
3: Hele, zatím je to takový jako upršený, unavený, málo spánku poslední dny, ale snažím se. Big Shock, už třetí kafe a je to dobrý.
2: Jak to, že málo spánku?
3: Hele, no, jsou lidi, se kterými chceš prostě trávit svůj čas na úkor spánku.
2: To je hezký, to je pěkný, tak buď rád, že takovýhle lidi okolo sebe máš. Tak, jdeme ti představit Martina, Martin bude hrát s tebou. Martine, ahoj.
4: Čau.
2: Čau, tak jaký máš ráno ty?
4: Ale super, no, jsem akorát na cestě do práce, vyspinkonej krásně.
1: Je, ale v 8.49 byť na cestě do práce, jako, teprve to
2: by kdo by nebyl, takhle, v závose zahořkle, kdo by nebyl vyspinkanej v 8.49, tak jo. Tak jo, tak kluci, máme pro vás opět téma 90, pojďme se do toho ponořit. Jakmile budete znát vaši odpověď, tak nejprve křičte jméno, abyste mohli odpovídat, ano?
4: Okej. Okay.
2: Tak jo, tak dobře, jdeme na to. Jak se jmenoval časák pro teenagery v 90. letech, kde jste mohli mít informace o hudbě, ale také tam byla rubrika Láska, sex a něžnosti. Tak Jirko.
4: Jirka. Bravíčko.
2: Bravo.
4: Jo.
2: Hele, měl jsi rád ty plakáty uprostřed vždycky?
4: Jo, bylo to dobrý. Ty 90.
2: Já jsem tam měl rád vždycky i ty texty těch písniček prostě a přesně. Láska, sex a něžnosti. Tak jdeme na otázku 2.
1: Jak se jmenovala hit paráda, kterou moderovala Tereza Pergnerová?
4: Ty vole. já to vím, ale ty jo.
2: No. Hele, je to docela důležitá karta v karetní hře. A jsou tam 4 vždycky v tom balíčku.
1: Je taková zrádná trošku.
2: No, když hraješ prší, tak tě to zastaví na jedno kolo.
1: Ale když hraješ pokr.
2: No.
4: Tak Martin.
2: Martin byl dřív.
4: Sedmička.
2: Paráda sedmička, tak to ne. Tak Jirko.
4: Jirka.
2: Eso. Pojďme označit Eso.
4: Je to správně.
2: Tak jo, tak poslední otázka. Jakým pozdravem se Tereza Pergnerová vítala z diváky FESu?
4: Jirka, já myslím, že můžu?
2: No jasně, Jirko.
4: Hele, nebylo to Chago Bell šílenci?
5: Chago Bell šílenci!
4: Ty vole.
2: Ježiš, to jsem rád, že jsme si tady na to mohli zazpomínat. Čau,
5: já ne,
1: že samotního konce ty vole.
5: Já už to mám jako, že, ale s i vysílání.
1: Já si pamatuju Eso teda s jiným moderátorem. Teda,
2: ale... Jo, s Marešem asi ne. No,
1: ono ale tam už měl takový ošklivý studio, červený. Nevím,
2: no, jako dobře. Ono to Eso, hlavně to Eso podle mě vždycky vysílalo ty písničky jako hodně, když už nebyly jako hitem, mně přišly. Mm-hmm. Takže to nebyla úplně jako super hit paráda. Tak jo, tak super, takže pojďme to uzavřít. Jirka má dneska 3 body, získává od nás cenu, to znamená dvojici lístku z Ráčo na Festival Arena. Jirko, užij si to. Jak jsi říkal, máš tam dokonce s kým jít, protože dneska si s ním trávil celou celičkou noc, až jsi utrápen a jdeš unaven do práce, takže doufám, že jsme ti zlepšili den. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Vydrž na drátě. Martin, to by taky krásný den.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky společně s náma Vicky. Přejeme dobré ráno, Vicky, ahoj, ahoj, ahoj.
1: No krásný dobrý ráno, já ho měla teďko nádherný, já jsem si dala totiž tu kávičku.
0: My jsme cítili.
1: Ano, ano. Vy jste o mě dokonce mluvili, to bylo o nás bez nás normálně. Já jsem tady tak popíla kávu a říkala jsem si, no kluci záviděj, co s tím
0: jako už, je to pravda, že jsme záviděli, že jsme dokonce, já bych skoro řekl, že jsme i tak jako hezky pěkně česky zahořkli.
1: Ale
0: protože my bychom si nedovolili pít kávu ve studiu, to je potřeba sdělit a říct.
2: A už vůbec ne před nevyspalýma kolegama.
0: A už vůbec ne před nevyspalýma kolegama. Takže nějakým způsobem si to samozřejmě, Vicky, budeme muset vybrat. Jo? To samozřejmě říkáme, že jako určitě, ale moc ti to sluší.
1: Děkuju.
0: Skoro to vypadá, že jdeš dneska moderovat nějakou slavnostní akci, nebo že jdeš na nějaký odpolední mejdan, nebo odpolední dýchánek. Vypadáš velmi elegantně.
1: Děkuji, já jsem se takhle vymodila sem do rádia.
0: Fakt jo?
1: Normálně, takhle.
0: A co, že zrovna dneska, když obvykle...
1: Tak tohle. Teď úplně se mi před hlavou lítají všechny ty vzpomínky na ty časy, kdy jsem byla pochválená za outfit a všechno to normálně můžu hodit do koše.
0: Ne. Fakt ti to moc sluší dneska. Tak, co nás dneska čeká?
1: Dneska si povíme o pasti, protože mají takovou pracovní nabídku.
0: Překvapivě.
1: Mají pracovní nabídku pro všechny, kdo umí podle mě s DJským pultem a už mají třeba nějakou jako hudební zkušenost. Myslím si, že zkusit by to měl každý, tak o co se jedná, to ti povím. No a potom si řekneme o autobusovém spoji, který obnovili a který jezdí do Peklíčka.
0: No panečku,
1: tak
0: do
1: to bude Peklíčka. Velký.
0: Tak to bude opravdu obrovský.
2: Do Teplíčka nebo do Peklíčka?
1: Do obojí.
0: Asi do obojí, jo.
1: To tak jako se
0: do Teplýho Peklíčka.
1: Tak.
0: Hele, Vicky, chceme se zeptat ještě na jednu věc, protože tady se nám podle mě promítne tvůj postoj Gen Z, tak jsme zvědaví, jak to bude probíhat, ale první rande.
1: No.
0: Kdo podle tebe má platit?
1: Ale to, no, má to být na půl.
0: Hezký.
1: Za mě je to 50-50?
0: To je opravdu jako krásná tečka, to se mi
1: jako líbí.
0: Aha,
1: a co, jakože s tím souhlasíš, nebo jak?
0: Jako mně to přijde dobrý, když prostě se neodehrává tady ten sport, že někdo chodí jakoby na rande jenom proto, aby měl třeba zadáčo véčů nebo drink, protože to se jakoby děje. A dneska jsme tady měli hrozně příjemného spinnera, já jsem zapomněl na jeho jméno, který říkal vlastně, hele, když tam je ten vibe, že tu holku chci pozvat, tak ji prostě pozvu.
1: Mm-hmm.
0: Ale když vlastně jakoby cítím, že prostě se přišla najíst a napít, tak to prostě neudělám.
2: A že jsou takový.
1: Aha.
0: Tak my jsme si právě říkali, viď, dneska,
1: tak víš co, jako...
0: ta Vicky se oblíkla takhle pěkně.
1: Víš co, takhle. Já bych
2: Vicky
1: řekla,
2: se jde najíst.
1: Já se jdu... Ne, ale já bych řekla, že opravdu jako já
0: Tinderu
1: nemám finanční...
0: Vicky tady má Tinder, tam je nějaký 55-letý týpek plešatej.
1: Vy hrozně kecáte. Strašně kecáte. Strašně mi tady zavařujete.
0: Lžeme, to je pravda, jako když tiskne. Tak jo, tak jdeme se podívat ještě na počasí.
2: Co se týče počasí dneska, tak by mělo být asi ještě pořád deštivo. Vicky, prší tam ještě nebo ne?
1: Ne.
2: Tak zase norové kecají, každopádně, co se týče dnešního odpoledne, tak východ České republiky, tam počítejte s tím, že by měly být určitě nějaký přehánky. Na středu republiky a taky na západě republiky by mělo být polésno až zateženo a teploty kolem 16.
0: No, ale že se jí bude líbit takový ten s tou přehazovačkou, to bych teda netypl.
2: Ne, za toho hodně zakoukal teda.
1: Špatně vidíš.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mé

0: aplikace plugway420.com.
1: Pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by sníží.

i mý démoni, musím jim sloužit. Splíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík, já nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, a nářebík pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, ještě jednou tě zdravím, už máme středu 3. června, už jsme v půlce týdne, no a svátek má dneska Tamara, takže Tamčo, všechno nejhezčí k svátku. No a jdeme na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, já se přiznám, že jsem si teď vytvořila takový zlozvyk nově ohledně telefonování. Měla jsem totiž pocit, že o mně a radostech a trablích mých přátel už taky ví všichni všechno a dvakrát. Protože do vnitrobloku se všechno rozlejhá, no a okenní větračky jsou teda fakt práskačky a pro sousedy největší šmírovačky. Já si taky někdy pootevřu okénko, abych lépe slyšela, takže jo, podle sebe soudím tebe. No a tak teď z opatrnosti chodím ta svoje státní tajemství telefonovat na vedlejší sídlák. Ale teda opatrnost tam jde stranou, vykřikuju a směju se dost nahlas úplně cizím lidem pod okny a řeknu ti, dělá mi to radost. Hele, no co, přece pohoda, ne, stíhám ještě před večerkou, takže klidně ať dělám ostru. Je mi to jedno. No a s tím už začínám náš komunikátor. Rozhodně neváhej a zavolej se o svůj track, protože hned za 3 songy už je to na tobě. Tak pojď to tady rozpálit, protože jsme v půlce týdne, tak se k tomu trochu nabudíme. No a rozhodně ti ještě připomínám, aby si hlasoval do 100 největších CZSK hitů všech dob, protože stále sbíráme nominace, takže čekám tady spoustu hlasovek, čekám, že mi budeš volat a já to tady budu pouštět do éteru. No a teďkon si dáme track na chill, Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zahrál Smack One a jeho Jinudy. No a já ti připomínám, že máme komunikátor, takže rozhodně už teďka vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Máš na to teďkon sprintera, tak pojď, nabíhej, zasprintuj mi tady na Radio Spin a pojď si nechat zahrát svůj track. Těším se, co se mi tady ozve. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, to znamená tracky na přání. No a já už tady mám vzkaz od Dušta.
2: Ahoj Vicky a krásný den. Určitě do stovky by se vešlo i UL Pharma a Gilotina. A jestli můžu poprosit zahrát, tak by to bylo MGK a BMXing. Díky moc, hezký den všem, čus.
1: Díky moc, Dušte, díky za rovnou nominaci do naší stovky největších CZSK hitů všech dob. Jdu si to hned napsat. No a samozřejmě přání ti mile ráda splním. Dáváme BMXing, Radio Spin. No a pokud chceš ty taky zahrát track, tak rozhodně neváhej a stejně jako Dušt mi pošli hlasovku a nebo mi zavolej 210 32 30 30. Těším se. Good for the street, right?

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210-32-30-30 nebo pošli voicovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Stop nominace.
1: A je to tady, máme tady další nominace do naší stovky, no a já už tady mám na drátě teďkon Dejva. Čau Dejve.
2: Čau Vicky.
1: Čau, čau, čau, tak prosím tě, ty jsi zavolal a měl jsi okamžitě jasno, co tam nesmí chybět v té naší top stovce největších no, CZSK hitů.
2: To teda prostě mám úplně jasno jako.
1: A co to je?
2: Hele, za mě je to Hector z NMM, vidím to jako včera.
1: Mega.
2: Protože tenhle ten track vyšel prostě v roce 2008, když mě bylo 5 let a když jsem začal rozapředávat do rapu, tak jsem to začal jet a jdu si to vlastně celou dobu jako pozornímal a přijde mi, že to nezestárlo, je to takový prostě super, takže jsem se díval, že to tam ještě nikdo nedal.
1: No tak skvělý, tak jsem ráda, že si to hned napravil, pustíme si.
3: Vidím to jako včera, bylo to jenom slovo, jenom já a můj pocit, že to bude ono, já jsem nepsal text.
1: No prostě legendární, že jo, to si tady jedeme na spinu furt, takže díky moc Dave, že si nám to připomněla, že to můžu napsat na list.
2: To mám moc radost, děkuju.
1: No tak skvělý, tak měj se krásně a já jdu zapsat, díky, ahoj.
2: Taky, díky, čau.
1: Radio Spin.

30. Rychlá doprava na rádiu Spin, která tentokrát bude opravdu velmi rychlá, a to, že nehoda je momentálně na D11 na nájezdu exit 84 na D35 ve směru na Hradec Králové. Je to v okolí Libišan, takže bacha na to, tam se rozhodně zdržíš. No a to je ode mě zatím z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej, a to na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc. Automotospin, tvoje

0: Zkusím něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, kde samozřejmě hraju podle tebe. No a já už mám na drátě Garyho. Ahoj Gary.
2: Čau, čau, zdravím všechny spinéry.
1: Čau, čau, já bych nejradši tě pozdravila jako... Víš z čeho? Ze SpongeBoba. Ne, protože tam je právě, že jo, se SpongeBobem, ty jen jeho vlastně spolubydla, nejlepší kámoš prostě, takový šneček Gary. A to si myslím, že jsme spolu řešili, viď?
2: Jo.
1: Že dokonce ty umíš dokonce dělat Garyho. A samozřejmě nejen Gary jako, promiň, já se vždycky seknu totiž na Garym. Mě totiž, já mám buď jako SpongeBoba, anebo potom jako Gary Oldman, což je Sirius Black v Harrym Potterovi. A ty to máš jako po jakým Garym? Ty seš jaký Gary?
2: Ze SpongeBoba.
1: Seš Gary ze SpongeBoba? No tak pecka. Takže prostě na první dobrou. No tak prosím tě, Gary, vítej tady v éteru. Jaký jsi měl dneska ráno?
2: Ráno takový docela napjatý, ale pak už to bylo v pohodě.
1: Jo, pak si zapnul rádio a přesměroval si pozornost na 100 největších CZSK hitů všech dob.
2: Přesně tak.
1: Je to tak, takže už máš nějaký svoje tipy, je to tak?
2: Tipy nemám, mám nějakou tu nominaci, ale to asi nechci teďka řešit.
1: Jasný, jasný. No jakože tím jsem chtěla říct, že určitě prostě všechny podporuju v tom, aby řekli svoje nominace, no a budu se těšit taky na tu tvojí, každopádně teď nám hlavně budeš nominovat track, který si tady společně zahrajeme. Tak co to bude?
2: Tepláky od Separa.
1: OK, a pro koho hrajem?
2: Asi pro všechny.
1: OK, tak jo, mám to tady. Tak je Radio Spin a dáváme Tepláky. Jedeme na to.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě taky tracky na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o ten svůj song, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co probereme v příští hoďce? Podíváme se za pastí, která se rozhodla, že vyhlásí takovou soutěž ohledně jejich nového alba Fotr, který teď nedávno vyšlo. No a mají tady takovou pracovní nabídku, tak já věřím, že všichni, kteří jsou tady šikovní DJové, tak už teďkon mají uši na stopkách, no a já ti povím už za tři tracky, o co přesně se jedná. Teď ještě počasí. Koukáme na to, počasíčko je dneska takové, no je trošku zataženo, co si budeme, ale třeba se nám to ještě odpoledne zlepší. Momentálně 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet. No a dneska odpoledne kolem 20 stupňů, ale čekej rozhodně přehánky. Takže deštníky sebou dneska, no a můžu tě jenom potěšit, že zítra už pršet nemá, bude 25. Takže dobrý, má to takovou stoupavou tendenci, bych řekla to počasí.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vikino a mám tu zprávu od rapového dua Past. Ty teď v pátek vydali pod labelem Ty nikdy nový album Fotr. No a tady máme přímo Dana Kraňicha, který má výzvu.
1: Jo, vyhlašujeme soutěž o nejlepší remix tracku Fotr. Vítěz bude na našem vinilu, my se na to hrozně těšíme, takže remixujte, označujte kámoš.
0: A označujte kámoše, to znamená, že prostě opravdu mně to přijde úplně jako skvělá zpráva, to znamená označuj kámoše, označuj producenty a můžeš se ty nebo tvoji kámoši objevit na vinilu právě Pasti. Jako to je úplná pecka, podle mě jako velká příležitost, takže určitě to vem za pačesy a pokud umíš s DJským pultem, tak se do toho pusť. Jinak já mám jasno, označuju tady veřejně Nobody Listen, protože si myslím, že tenhle kolab by byl fakt banger. Jinak pro všechny je to do 9. června, mixuješ track Fotr, takže tady pro připomenutí, co to je teda.
2: Nepotřebuju drogy, čukám k hlavičce, pokloň se dědičce rodu Františce.

0: Takže jakoby opravdu za mě úplně bezvadný track a myslím si, že se na tom člověk může dost vyřádit. Takže úplná pecka. No a každopádně, jak říkám, good luck, ať vyhraje ten nejlepší. A teď si dáme tady Past s Restem. Neklid, Radio Spin.
1: Je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

0: Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zvěnivs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hraju tady přesně podle tebe. No a na drátě už mám Michala. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, hele, tak dneska budeme hrát přímo podle tebe. No ale ještě předtím bych se tě ráda zeptala na to, jaký bylo tvoje ráno. Ty jsi něco říkal, že prej ta doprava je dneska ráno úplně skvělá, že tě to bavilo jezdit.
2: Výborná, hele, jestli lidi chcete strávit jako plno času na krásný projížďce Prahou, tak jeďte. Pojedete za 10 km hodinu. Pokocháte se památkama, je to fakt super zážitek dneska v Praze, v centru. A kdekoliv v Praze, to je jedno, kam pojedete. Je to krásná projížďka.
1: To je hezký.
2: Když půjdete rychle, když půjdete pěšky, uděláte líp.
1: Vážně, ale dneska tak jako má během dne poprchávat, tak možná, že proto si všichni vzali dneska ty plechový deštníky, Michale.
2: Přesně tak, a jako je to fakt výživný. Ten, kdo má malou trpělivost a slabý nervy, tak doporučuju, dejte si home office.
1: Dobře, takže pro všechny řidiče, který by dneska potenciálně mohli ztrácet nervy, hoďte si home office.
2: Ale bych se pěšky projít. Pláštěnku, deštník, holinky a ono to taky půjde.
1: Jo, tak člověk si provětrá hlavu, viď? To jako, ano. Jakmile vidíš totiž ty kolony vlastně z toho chodníku a najednou seš rychlejší než ty auta, ono to trošku ano. Dodává ego boost, Michale, já se přiznám. Někdy jsem škodolibá.
2: No to já se ti nedivím. Já mám tady okousaný volant pomalu.
1: Tak prosím tě, Michale, aby si nesnědl celý auto, čím ti můžu tady udělat dneska radost?
2: Bylo by to od PTK Big Stepper ten remix.
1: OK. Tam. Takže dáme si remix Big Steppera. Já jsem teďkon zjistila, že jsem to tady, protože my máme obojí, ale už tady mám ten remix od Nobody Listna. Tak dobrý, všechno dobře dopadlo a jdeme si to dát. Měj se krásně, Michale, no a pevný nervy teda dneska, pevný nervy.
2: Děkuju, ahoj.
1: Čau, ahoj, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a

0: Vyžuje, kde ví.
1: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní appku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: A pokračujeme dál samozřejmě v našich nominacích. Už se nám to tady plní, normálně už se pomaličku dostáváme k té stovce, takže rozhodně nezapomeň a hoď tam taky svoji nominace toho, co si myslíš, že by rozhodně nemělo chybět ve výběru 100 největších CZSK hitů všech dob. No a já už tady mám od Juráška vzkaz.
1: Ahoj Vicky, tady Juráš. Já si myslím, že v té stovce nejlepší by nemělo chybět určitě Indy s Vičem a jejich 1000 MCs. Díky, ahoj.
0: No jasný. Tisíc kluků a tisíc majků si myslím, že je opravdu track, který by tam neměl chybět. No ale tím nekončíme. Máme tady ještě jednu takovou menší kontroverzi od Luďana.
2: Ahoj Luďa, jmenoval bych, i když jako je to složitý, má to být CZSK scéna, ale je to DJ Vič, Nironic a Chill. Nejvíc na tom je mocnej ten beat od Viče.
0: OK. Just Wanna Chill, Nironic a DJ Vič. Mám tady další nominaci. Luďane, je prostě pravda, že DJ Vič, tak ten se rozhodně samozřejmě nezapře své české kořeny. Takže CZSK, hity, vlastně asi proč ne? No tak ještě uvidíme, jestli nám tam v té nominaci zůstane, ale za mě určitě.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D11 na nájezdu exit 84 na D35 a to ve směru na Hradec Králové. A bude to tady takové neprůjezdné, ale jenom teda levý jízdní pruh, a to až do 12 hodin. Jinak je to v okolí Libišan. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady je to dneska zasekaný, jak už říkal Michal. Pokud si chceš udělat takovou, řekla bych, výšťku Prahou, takovou kochací jízdu, tak určitě zaměř do centra, protože tam to momentálně stojí v podstatě všude. No ale když se podívám na nehody, tak tady máme crash na Smetanově nábřeží, no a potom taky na Štěrboholský spojce. Takže opatrně, ať dneska dobře dojedeš, no a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a ozvi se mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, však víš, díky moc.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Sportovní fanoušci, máme svůj festival.

0: 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sauce. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na rádiu Spin v nominacích do největšího
2: rapovýho CZSK žebříčku všech dob.
1: Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát kontrafakt éra, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte lenivý, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme a těšíme se zítra.

0: aplikace.
1: A jedeme dál v krasojízdě. Venku sice dneska trošku poprchává, ale tady to mega žije a tady máme spoustu energie, takže jdeme se nabít dalším trackem. No a tentokrát tady mám vzkaz od Mary Nardy.
2: Čauko, čau, zdravím všechny spinnery. Nechte mi zahrát Strach od Viktora Šína pro mýho kolegu Alexe a pro jeho učně, který má dneska závěreční zkoušky. Držte mu palce, mějte se krásně. Nazdár.
1: Jasnačka, takže držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. No a k tomu pouštím Buku Strach, ale ty neměj strach, ty to zandáš tu zkoušku, neboj. Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce ti řeknu o autobusovém spoji, který jezdí do Peklíčka. Obnovili ho, dobře, že tak. Věkně se pojedeme někam zahřát. Takže víc už ti řeknu za 3 tracky. Je to opravdu zvláštní spoj a opravdu existuje. A dokonce není zas tak daleko, nemáme ho tady v Česku, ale když se vydáme do Polska, tak do toho pekla dorazíme. No a teď si dáme ještě počasí. No tak, jak slyšíš, já už jsem vyndala bouřkové mraky tady na tebe. 16 stupňů Celsia zataženo momentálně v Praze, ve zbytku republiky, jak by smete, no a odpoledne bude lejt jako soklonve a bude kolem nějakých 20 stupňů maximálně. Je to tak?

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a samozřejmě další hoďka triku na přání, takže neváhej a zavolej si, a to na čísle 210 32 30 30. No a teď už tady pro tebe mám autobusový spoj do peklíčka. Tohle je rozhodně ten track, který bych dotyčnému, kterýho bych na ten spoj poslala, dala do uší. Každopádně Flixbus totiž zatopil pod kotlem všem konzervativním náboženským skupinám, kterých je teda v Polsku požehnaně, a ohlásil comeback autobusové linky s ďábelským číslem 666. Pozor, ta bude propojovat Krakov s přímořským letoviskem Hel, ale neboj, připojit se můžeš i ve Varšavě. Název města opravdu připomíná anglický slovo Hel, označující peklo, až na to, že místo dvou elek je tam jenom jedno, což je vlastně další takový gramatický peklo, někdo by řekl. Linka pojede dlouhých 13 hodin, takže fakt pekelná jízda. A já mám jasno, hele, až mě někdo naštve, tak koupím jízdenku a vyšlu dotyčnou osobu na spoj 666 s úsměvem a slovy posílám tě k čertu, a to doslovně. A doufám, že budeš mít v kabině pořádný peklíčko, že to bude bez klimošky. Ale tak no a co? Taky někdy umím vystrčit růžky. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, jedeme si dál treky na přání, no a já už tady mám další přání od našich spinnerů, co to bude tentokrát?
1: Tak tady Fanda a Franky a Busta Rhymes a Method Man a hrajeme to pro všechny, co poslouchají spin.
0: Jasnačka, díky moc, Fando, Franky, zdravím vás do práce, no a mám tady pro vás Method Mana, Busta Rhymes a Hit Them High. Rádio Spin, jdeme na to.

Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

0: Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: A nominujeme a máme tady samozřejmě další tracky a teď tady mám Roberta. Tak Roberte, co je to za tebe?
2: Nazdar Spine, za mě podle mě by to měl být určitě Rest a jeho pecka Voden míň.
1: Souhlas.
3: Každý den je voden míň, každý den je voden míň, no tak dělej jako, že každý ten den je poslední, každý den je voden míň.
1: Každý den je voden míň je podle mě fakt jako skvělý track, který si ráda dávám do uší, takže díky moc Roberte za tip. No a mám tady ještě jeden a to od Rudy.
4: Ahoj Vicky, tak já teda nominuju, když teď ladím, Ektora a Nevadí, takový banger, takže tak, díky, ahoj.
1: Čau, čau a díky za to.

chillovej track. Díky moc za to, že jsi dal vědět, Rudo. No a pokud ty máš samozřejmě svůj tip, tak taky neváhej, buď mi zavolej na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, abych mohla taky tvoji nominaci zařadit na náš list.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Chironova. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D11 na 53. kilometru ve směru do Prahy v okolí Choťovic. No a teď už jsem v Praze. Tady máme nově nehodu v Brusnickém tunelu směrem na Břevnov, takže rozhodně čekej šťouchačku. No a crash máme na pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na D1, to znamená v Řeporích. Jinak nám poskakuje Kbelská, čekej tady 6 minut navíc směrem do centra. No a pozor, poskakuje nám taky pražský okruh kolem Černáku směrem na D1. Tady to zatím vypadá na čtvrt hoďku navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Robin.
1: Už jsem tady s tebou a taky tracky na přání, takže se podíváme na to, koho zahrajeme tentokrát. No a Petře, pověs nám, kdo to bude?
2: Čauky, tady Petr, tak když si můžu takhle před obídkem, tak bych si dal jednoho Milana a pro všechny, ať nám to uteče. Měj se, čus.
1: Díky, dobře, takže pro všechny, kdo si jdou teďko nacpat pořádně Milany, protože už je čas oběda, tak cítím závist, ale pořádně užij si oběd, protože dneska si musíme dělat radost něčím jiným, než tím, že koukáme na oblohu, tam nám trošku prší, každopádně věřím, že takovej dobrý pořádný oběd dokáže mega rozjasnit den. Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš klas.

0: seš clown. Vilová čtvrť, nehádej se se mnou kámo, ticho mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Posloucháš Radio Spin, tady s tebou Vicky, no a za chviličku taky poslední hoďka komunikátorů. Já bych ráda jenom připomněla všem posluchačům, kteří právě třeba teď naladili Radio Spin. Teď tady právě probíhá nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob. Takže pokud víš, že máš track, který tam rozhodně patří, tak neváhej a buď mi zavolej na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku a dej mi vědět. Těším se, jak to tady naplníme a jaký nový pecky a vypalovačky nám tady vlastně vyplavou a nebo jaký legendy si tady připomeneme společně. Tak já už se přesouvám na počasí. A koukám na to, že momentálně máme v Praze nějakých, no, dejme tomu 16 stupňů Celsia stále. Ve zbytku republiky tak nějak jak by smet s tím, že čekej, že například na Vysočině nás čeká i slabý déšť a dokonce v Pardubickém kraji mrholení. Takže opravdu my jsme se přesunuli spíš někam na podzim, než na to, že máme skoro léto. Ale můžu tě trošku rozveselit, zítra to bude lepší, zítra bude už tak nějak polojasno a svítit sluníčko, bude 25 stupňů, takže dneska to vydržme dneska ty přehánky, sice trošku pošmourno, ale víš co, v srdíčku nás hřeje hip-hop. Let's go, v rytmu dance.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com. We'll be right back.

0: Bláho, úplně banger, Radio Spin tady s tebou, tadarí, úplně jsem se tady roztančila, přiznám se. No a teď už samozřejmě poslední hoďka komunikátorů tady s tebou, to znamená tracky na přání, no a taky samozřejmě nominace, takže rozhodně nezapomeň a ještě teďkon mi pošli hlasovku s tvým výběrem z ta největších CZSK hitů všech dob, abychom se to tady mohli spolu pustit. No a ráda bych tě pozvala na další jízdu s Matým, a to jeho jízdu jako spin komisaře Repa, který vyjíždí do republiky, no a samozřejmě, že vlastně odměňuje spinery, kteří poslouchají. No a teď v úterý vyrazil do Štětí.
1: Čau Vicky, tady spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
0: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než spinu neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal spin poslouchat taky v autě, že jedu spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: Tak výborný, to znamená, že všechno dopadlo tak, jak mělo. Tomáš je opravdu poctivý posluchač, jak jsi si sám mohl teďkon ověřit na vlastní uši. No a pokud se chceš taky přihlásit a máš třeba kolem sebe takhle i velkou spinerskou komunitu, jako tady Tomáš, ten má obrovský štěstí, a ještě jednou zdravím do Štětí tebe a i všechny tvoje kolegy, kteří nás věrně poslouchají. No tak rozhodně, spinere, neváhej a přihlas se na program @radiospin.cz. Napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a taky adresu, kde Radio Spin posloucháš pravidelně. No a je dost možný, že Maty opravdu vezme auto a přifrčí za tebou, tak rozhodně laď Radio Spin a pořádně naplní pecky nahlas, otevřít okno a hezky na celé náměstí. Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme, jedeme, máme poslední hoďku komunikátorů, no a na drátě už Majka. Mike check, 1, 2, slyšíme se?
2: Slyšíme se, čau.
1: Čau, čau, čau. Tak Majku, prosím tě, co ty? Ty taky už jsi hlasoval do stovky největších CZSK hitů všech dob?
2: Pokud ještě tak teď jsem máš, nehlasoval.
1: No, ještě jsi nehlasoval? Na teď máš tu možnost. Tak co nominuješ?
2: Hele, Bobbyho Blaze, Michailová, San Andreas.
1: Hezky, OK. Tak to je vlastně jakoby track, který si tady dost jedem. Máš třeba s ním něco přímo spojenýho, anebo prostě si ho rád dáváš, když je chill, aby byla pohoda?
2: Ale rád si ho dávám, když je chill. Takový okay. Ten klídek, úplně pohoda.
1: Jo, jo. A ty jsi hrál GTAčko San Andreas?
2: Jasně.
1: Aha, jasný. Tak jsme doma. Tak to úplně chápu. OK, hele, tak to tady mám pro tebe hozený a rovnou tady dáváme i nominaci. Tak jo, tak měj se krásně, Majku. A ahoj, zdravím.
2: Taky to mě, ahoj.
1: Čau, Radio Spin.

Studio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Zvonej právě teď 210-32-30-30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Nominace.
1: A máme tady další nominace, spoustu spinnerů, kteří se ozvali, díky moc za to. Máme tady například od Garyho tip.
2: Čau, čau, chtěl bych nominovat Kontrafakt, legendární track Je na to.
1: Je to tak, legendární track, máme to tady, začali jsme docela z hurta, pokračujeme dál, Luďa.
3: Ahoj Luďa, chtěl bych nominovat Řezníka s Jamesem Coulem a Ježíškovský páry, protože to je další legenda, tomu není co dodat.
1: Tady prostě zůstáváme beze slov a jdeme za Katem.
4: Ahoj, tady Kato, já bych chtěl nominovat Prago Union s písní Bůh ví.
1: Tak Bůh ví, ale věřím tomu, že ví, že se určitě dostane do té stovky. Budu držet palce. No a ještě máme Filipa. Pozdrav ze Slovenska.
5: Rozhodně mezi stovkou těch top tracků má být Moja reč, Nočný let. Takže si to tam okamžitě zahrajte, je to nadčasová pěseň.
1: Už to tady ťukám, už to tady klikám, Filipe, díky moc, že jsi se ozval. No a spinnere, pokud ty máš taky nějaký další svůj tip, tak rozhodně neváhej a nominuj. Jo, už se nám to pomaličku plní, už se blížíme pomaličku k té stovce, takže určitě neváhej a 100 největších CZSK hitů všech dob, přímo podle tebe, spinnerů. Díky moc.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak tady vidím, že momentálně na D5C to lehce poskakuje při příjezdu do Prahy kolem nějakých 5 minutek, takže vlastně v pohodě. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady máme totiž nehodu na křižovatce ulic Ječná a ulice Kateřinská. Pozor, je tady nehoda autobusu, takže opatrně kolem, jo. No a potom tady máme taky nehodu na Moskevský, to znamená, že tady se taky zdržíš a když se ještě podívám, tak celkově centrum máme takový zasekanější, Wilsonova směrem do centra 7 minut navíc. No a koukám, že tady například i Ječná, ta nám taky lehce poskakuje nějakých 6 minutek navíc. Takže dneska je to opravdu na to obrnit se, dát si k tomu nějaký dobrý track od nás, anebo případně hodit tam ještě tu nominaci. Díky moc, to je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. I wanna...

0: Radio Spin.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
2: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám unlock jako Central.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Radio Spin samozřejmě a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. A teda musím říct, že úplná pecka, tady nominace se na mě valí ze všech stran, takže spinere, rozhodně neotálej a ještě dál piš a hlavně posílej hlasovky a nebo zavolej ohledně nominací na 100 největších československých hitů všech dob. No a já už tady mám Montyho. Monty!
1: Čau Vicky, prosím tě, můžeš pustit do Rytmuse Dávami a rovnou to dej do top stovky, prosím tě, díky, čau.
0: Jasnačka Monty, dávám to tam a taky dává mi to mega velký smysl, že teďkon jdeme pustit kontrafakty, Radio Spin, užívej.

0: Posloucháš Radio Spin a teď byly poslední dva tracky takový hodně prostě ženský energie, taková ta prostě energie, která tě nabudí, tu, kterou teďkom potřebujeme. Čau Jirko.
1: Ahoj, teď vůbec nechápu souvislost.
0: No, nějak jsem jako chtěla říct, že jsem teďkon měla radost, že vlastně teď nám tady hraje v podkresu Beyoncé a vlastně teď jsme si dali dva takový jako repy prostě od dvou reperek vlastně. Teď jsme tady měli Nicki Minaj a Cardi B.
1: To je super. Je pravda, že ten dívčí rap tady není tak v takový míře jako ten chlapský, takže je fajn, když se to takhle sejde.
0: Přesně tak, já jsem vlastně jenom chtěla říct, že teď jsme tady byli chviličku v přesile proti Jirkovi prostě tady. Výjimečně tady, vlastně ženské osazenstvo rádia tak, vlastně. Tak. Já a dvě reperky. Tak zdravím. Tak Jirko, prosím tě, co ty dneska, co ti čeká a nemine?
1: No já dneska tady nebudu probírat nic s dívčím osazenstvem, budu probírat něco s Řezníkem, protože Řezník nedávno vydal novou hru, ale nelení, bude vydávat novou hudbu už dneska v 8 hodin večer a bude to společný projekt s Hadesem.
0: Hustý. Takže to bude takový podsvětí.
1: Bude to podsvětí, protože je pravda, že Hades si stále drží tu svoji takovou undergroundovou personu. Já tu jeho hudbu mám strašně rád, ještě když vezmu v potaz, on se i sám točí klipy a dělá se veškerý vizuály. Vypadá to podle toho, že je to takový jako crazy všechno, ale mě to baví.
0: No, tak to je skvělý, no tak díky moc, to se těším, až se dozvíme ještě něco víc, obzvlášť když už to vychází dneska v 8 večer.
1: Dneska v 8 večer vychází určitě nějaký první single s videoklipem, celá deska ještě není úplně oznámená, kdy bude venku, ale já si myslím, že od půlnoci vyjde.
0: Hoho, takže Jirko, dream big, takzvaně. Možná, že to tady budeš manifestovat ještě chvilku do toho éteru.
1: Tak.
0: O půlnoci to dopne.
1: A Řezník si řekne, tyjo, tak já už to radši vypustím 6 odpoledne, už to nemůžu poslouchat.
0: Jo, prostě Jirka už se nemůže dočkat, tak to už se nedá nic dělat, musíme to tam dát, no tak to je super, takže to bude teda od toho Hadese, to potom ten videoklip, takže... No, se máme na co těšit, vidíme vizuál.
1: Jestli tenhle vizuál dělal taky Hades, to nevím. Je tam i společně s Řezníkem. Řezník je taky velký filmový nadšenec, takže věřím, že i on určitě si nechtěl vzít tu šanci trochu jako udělat nějaký klip a trochu se realizovat.
0: Rozumím. No tak prostě dneska to bude takový velký, tak. Velkolepý, vlastně filmový, zároveň počítačový, zároveň undergroundový, zároveň jiný a hlavně v 8 to potom vypukne. Hele, Jirko.
1: A hlavně v 8.
0: Wow! Tak to znamená, že teda s tebou to dneska bude úplná pecka. Já ještě připomínám, že samozřejmě i Jirkovi můžeš zavolat a hlavně nominovat další tracky do naší stovky. A já už ti říkám prostě, Jirko, už tady moc těch míst není. Máme asi posledních 15.
1: No já jsem se koukal, že už se to tenčí, takže určitě ještě nominujte svý oblíbený pecky, který myslíte, že by v tomhle žebříčku neměly chybět.
0: Rozhodně, buď třeba tady jako Michal z Varů.
2: Ahoj, tady Michal z Karlových Varů. Já bych chtěl taky nominovat nějakou písničku. A sice od Iza Painkillers, to je za mě jednička úplná.
0: Takže tady máme jedničku, Painkillers, už je to napsaný v seznamu, takhle jednoduchý to je, takže rozhodně tak. Jirkovi pošli hlasovku, anebo mu zavolej. No a já už ti jenom řeknu, jak je venku. Tak jak jsem řekla, dneska to není žádná větší paráda, každopádně 17 stupňů Celsia v Praze, nemělo by pršet, ve zbytku republiky možná trošku jo, dnešní maximo na 20 a bude prostě lejt ve většině republiky, ale neboj, zítra si to vynahradíme, protože bude 25 a bude polojasno.
1: No tak aspoň zítra bude ta opalovačka.
0: Přesně tak, takže zítra opalovačka a dneska vypalovačky s Jirkou. Ahoj, těším se zase zítra.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Dvě hodiny a dvě minuty k tomu, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Udab, zdraví tě Dollar Prince, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, K.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska společně podíváme na jeden jedlícký rekord, víc ti řeknu už za pár minut, takže se rozhodně najes, jestli máš hlad, protože tohle ti určitě udělá chutě. Mimo to se podíváme taky na novinku od Řezníka, kterou teda plánuje vydávat už dneska v 8 hodin večer, už to pomalu, ale jistě týzuje. Samozřejmě, jak už jsme tady taky společně s Vicky naznačili, i dál tady hledáme stovku největších hitů československý rapový scény všech dob, takže i dál tady můžeš posílat svoje nominace, buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo my k ní přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. No a úplně stejně si tady taky můžeš objednat i svůj oblíbený track, který by si chtěl zahrát přímo tady v éteru. Budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: na Rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na Rádiu Spin v nominacích do největšího
2: rapovýho CZSK žebříčku všech dob.
1: Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát Kontrafakt Era, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou Best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte leniví, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme a těšíme se zítra.

Posloucháš Radio Spin, doufám, že jsi měl dobrý oběd, protože teď ti udělám chutě. V Argentině se jedna restaurace rozhodla v rámci nějakého marketingu udělat největší sendvič na světě. Uprostřed ulice postavili dlouhý stůl a na něm dělali 750 metrů dlouhý sendvič. K zapsání rekordu ale nakonec nedošlo, protože dřív než ten sendvič byl celý dodělaný, tak přihlížející fanoušci, já si můžu říct, ten sendvič začali pomalu rozežírat. Nebo pomalu je asi slabý slovo. Pomalu to sice začalo, ale pak se tam div nestrhla hromadná rvačka, aby si každý ulovil svoji část sendviče. No tak tady prostě vidíš, že security nepotřebujou jen velký rokový hvězdy, ale i největší sendvič by nějakou tu ochranku určitě v téhle situaci ocenil. Na druhou stranu musím říct, že to vypadalo dost lahodně. Tak by mě zajímalo, jak by si na tom byl ty, jestli by si taky vzal kousek, když by se tam strhla takováhle mela, jeden by tam les přes druhýho a už by se prostě zkrátka nevědělo, kdo si ten první kousek vzal. Dej mi schválně vědět do mobilní aplikace Rádia Spin, no a my už teď pokračujeme s hudbou.

0: Hity všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voicovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spin.
1: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: nominace.
1: Je to přesně tak, na Rádiu Spin hledáme stovku největších hitů CZSK scény. Aktuálně tady můžeš nominovat tracky, který by podle tebe v tomhle žebříčku rozhodně neměly chybět. Svý nominace můžeš nahrávat buď to jako hlasovku do naší mobilní aplikace, anebo mi můžeš taky cinknout přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak si jdeme poslechnout, co přidáváte teď.
2: Čau, hele, nevím, jestli máte v nominacích Maniaka a Balance, jestli ne, tak bych to určitě vybalancoval a přidalo tam. Čau.
1: Samozřejmě tuhle nominaci tady balancuju. No a přesouváme se rovnou k další vaší nominaci, ta je dokonce až ze zahraničí.
3: Čau, tady Honza ze Skotska, takže já bych nominoval Separa a napíšu Snoop Dogg.
1: Až ze Skotska, tak Honza tady nominuje Separa feat Snoop Dogg track U.
4: Buď to máš alebo ne, nedá sa to naučit, nevie čo mi je, čo sa chytí to prospe.
1: Rozhodně taky velký banger, který zahybal naší scénou. No a jestli máš i ty nějakou nominaci, kterou by si chtěl tady přihodit, o kterou by si chtěl osvěžit tady náš žebříček stovky největších hitů československý rapový scény všech dob, tak rozhodně taky posílej svý nominace, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní apky.
0: Chybí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení na D5C u 20. kilometru směrem na Prahu. Tady vidím teda štosovačku. Postojíš si taky na D1 u 70. kilometru směrem na Prahu. Se to tady taky štosuje. Regiony tak ty jedou úplně v cajku. No a když se podíváme na silnice v Praze, štosovačku tu vidím na Štěrboholský spojce. Postojíš si tady ve směru od Černího mostu na Záběhlice. Doplním taky o zdržení na Dobříšský ulici, kde se to štosuje směrem na Barandě. No a v neposlední řadě bacha taky na pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak samozřejmě dávej vědět. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: 13. června, výstaviště Praha, festival Offseason. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Další track, který tady naladím, tak ten bude od Dominika.
1: Čau, tady Dominik, chtěl bych zahrát Chaos Vodopády. Děkuju, hezký den všem.
0: Naprostá oldschoolová hitovka, já to tam hážu, ty užívej pohodovou středu. I přesto, že venku nemáme úplně ideálně, tak věřím, že tenhle track nám to trochu rozproudí. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Dne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My dneska máme 3. června, svátek tak slaví Tamara, takže všem Tamarám přeju jenom to nejlepší. I dál tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a taky připomínám, že tady i dál taky hledáme 100 největších československých hitů všech dob. Aktuálně tady nominujeme tracky, takže jestli máš nějaký song, který by za tebe v tomhle žebříčku rozhodně neměl chybět, tak mi ho dej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo mi taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ještě než budeme pokračovat, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Tam to dneska úplně na nějakou koupačku není. Aktuálně tam vidím, že máme 16 stupňů v Praze, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že úplně nejchladnějíc aktuálně hlásí Jihlavsko a taky Karlovarsko. Tam vidím, že mají pouhou 14. Zítra už to bude zase ale o něco lepší, protože zítra se vyšplháme zase na 25 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

Jirka, Radio Spin, mám tady teď pro tebe jeden tip na akci, na který by si rozhodně neměl chybět. Je to akce, která se uskuteční příští víkend v sobotu 13. června a bude se konat v amfiteátru pod hradem Loket. No a bude tam opravdu velká repová nálož. Vystoupí tam mimo jiné třeba Refuse. Taky Maniak.

vystoupení týče, tak vystoupí třeba taky Sausen. Těch jmen tam bude ale o dost víc, celý line-up najdeš na Instagramu Elbow Fest, tak se jmenuje ta akce Elbow Fest, je to první ročník tohodle open airu festivalu, takže jestli chceš být u toho, u vzniku další rapový akce, kde budou takhle velký jména, tak to rozhodně nepropásni. Příští víkend, sobotu 13. června, ještě jednou amfiteátr pod hradem Loket, právě tam se Elbow Fest uskuteční. Radio Spin!

ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po letni. A teď? Teď je znát celý čas. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spén ho s tebou strávěj týpci a typka z letní.

Posloucháš Radio Spin, v Česku padnul nový světový rekord. Padnul na akci Swaglift Day, který se teda uskutečnil o víkendu v Liberci. No a krom spousty známých osobností z Čech i Slovenska, jako třeba Jirka Procházka, který se tam objevil dokonce přímo s maniakem na stage, tak tam byl taky Halvtor Björnsson. Že ti tohle jméno nic neříká, tak je to nejsilnější muž na světě, který si zahrál třeba i ve hře o trůny, tam hrál horu. No a právě tenhle týpek v Česku překonal světový rekord, když 7x po sobě zvednul 400 kg. Opravdu neskutečný výkon. No ale Halvtor Björnsson, krom toho, že je nejsilnější muž na světě, tak je taky velkým fanouškem videoher a na místě v Liberci si dokonce zahrál turnaj v Counter-Strike. Tam už tak úspěšně snej, jak v tom zvedání železa teda nebyl, ale hele, já když jsem viděl, jak to hraje, jak drží tu myš a klávesnici v rukou a u něj v rukou to vypadá jako dětský hračky, divím se, že vůbec něco uhrál, takže i tak velký klobouk pro něj dolů, jak za rekord, tak taky za tuhle účast v turnaji. Radio Spin.

Sten hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210-32-30-30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spéna.

0: the fuck I'm thinking about. Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Stále nám tady probíhají nominace pro naší 100 největších československých hitů, naší teda scény všech dob. I dál tady můžeš dávat tracky, který si myslí, že by rozhodně neměly v tomhle žebříčku chybět. Mám tady od vás další tipy, tak jdeme rovnou na ně.
2: Čau, tady Milhouse, já bych chtěl nominovat Pill Squad Království. Nejsem si jistý, jestli tam něco od Pill Squad je, ale protože jsem skalní fanoušek, tak nominu, díky. Peace.
1: Tak nějaký Pill Squad už tady máme, Království tady ještě ale jsme neměli, takže samozřejmě připisuju, dáme si ještě další vaší nominaci.
3: Tady dali, ale za mě by v top 100 určitě neměl chybět GMG Dreamin'.
1: Gingerman Gang, Tyler Darden a jeho legendární Dreamin', tak rozhodně taky připisuju. Takže jestli máš i ty nějaký track, který myslíš, že by ve 100 největších československých tracků všech dob neměl chybět, tak rozhodně taky nahrávej hlasovky do naší mobilní aplikace, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.
4: Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, velký zdržení tady aktuálně vidím na D1. Při příjezdu do Brna se to tady štosuje už od 175. kiláku. Zdržení vidím na D1 taky u 20. kilometru, kde si postojíš obousměrně. Taky při příjezdu do Prahy na D5 vidím velkou štosovačku, takže na to dávej taky bacha. Jinak regiony ty jedou úplně v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak ani tady to nevypadá vlastně úplně nejhůř. Lehký zdržení hlásí jenom jižní spojka, a to směrem na Baranďák, Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně, no a lehký zdržení na tebe číhá taky v Průmyslové ulici, a to zejména v okolí Hloubětína. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Kýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin.

0: Is that all there is? Is that all there is?
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Ideál tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady další přání od vás, tak co to bude?
2: Zdravím, tady Peťa. Já bych chtěl poslat písničku pro moji dceru, Kalina, Pravý den. Díky.
1: No tak jedno, Kalina samozřejmě posílám. Užívejte příjemný středeční odpoledne. Jestli jste někde za volantem, tak tam hlavně opatrně. A jestli ještě makáte takhle při středě, tak tam ať vám to jde hezky od ruky. Víš, co se říká, středa to už je ten krásný den, který dělí ten pracovní týden zase na tu část, která je blíž víkendu a víkend už tady skutečně je zase za rohem.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme 3. června, svátek slaví Tamara, krom toho je dneska taky Mezinárodní den běhu, takže vy, co rádi běháte, můžete to dneska nějakým během oslavit, sice venku to dneska úplně nevypadá na nějaký běhání, na druhou stranu se zase ale úplně nespotíš. Každopádně, já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky a připomínám, že tady taky i dál hledáme nominace pro top stovku československých tracků, hitů za celou dobu, takže jestli máš nějaký oblíbený song, který by v tomhle žebříčku za tebe rozhodně neměl chybět, tak mi ho dej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Mrkneme se ještě taky rychle na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Čekej teda, že celý dnešek už bude pod mrakem. Zítra se nám to ale malička to vyjasní a maximáty se nám vyhoupnou až na 25.
1: Mládí jsem si říkal, že mý město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupují zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných. Duše města té v dlaních jako sníh. Když jsem jinde, vím, že sever pulzuje mi tělem. Jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnu šit. Zavřel oči sníh, že bude líp.

0: Posloucháš Radio Spin, každý týden tady za váma do ulic vyráží Spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když tě najde, jak ladíš, tak pro tebe má připravenou hromadu dárků v podobě energy drinku od Tigru, taky nějaký merch od Tigru. My za Radio Spin přihodíme nějaký dárečky taky. Tenhle týden tak Spin komisař Rep Maty opět vyrazil, no a jdeme se teď podívat na to, jestli teda nějakýho výherce našel.
1: Čau Vicky, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
3: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: Takže tady už máme předáno a jestli by si chtěl i ty, aby za tebou dorazil Spin komisař Rep, tak je to úplně jednoduchý, stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš a v neposlední řadě taky svoje telefon číslo. No a třeba to budeš příště právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.

0: Radio Spin, Jirka, podíváme se teď na naší hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás posluchačů Rádia Spin. O tomhle žebříčku nerozhoduje nikdo jiný než vy, spineři, a to tím, že hlasujete na našem teda webu, kde je kolonka Spin Fresh Hits. Každý týden tam máme taky dvě novinky, pro které je možný hlasovat. Tentokrát tam máme novinku od Iron Cupa, který se spojil taky s DJem Snakem a Cake Bonem a vydali nám česko-anglický track Rich Girl.
1: L-O-V-E, láska, 4 písmena, cítí je z dálky, vím moc dobře, co to znamená.
0: Druhá novinka, kterou tady před sebou mám, tak je od takový alternativnější scény, která tady u nás v Česku vznikla. Je to Viktor Kál a taky Juli Koli, což je jediná členka labelu Rychlí kluci a máme tady jako novinku jejich společný track Dva Red Bully. Takže to by byly novinky, pro který už teď můžeš hlasovat na našem webu radiospin.cz, takže rozhodně tam upaluj, hlasuj. Připomínám taky, že premiérový kolo hitparády Spin Fresh Hits si tady dáváme každý pátek v 5 hodin večer. Reprízu si pak můžeš dát v sobotu v 7 hodin nebo v 8 hodin ráno a nebo třeba taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru rádia.

0: Je to přesně tak, ještě před létem tady hledáme stovku největších hitů československý rapový scény. Samozřejmě celý tenhle žebříček následně pro vás tady odvysíláme. Teď ještě ale předbíhám, protože teď tady máme teprve vaše nominace. Takže jestli máš nějaký song, který by za tebe rozhodně v téhle stovce neměl chybět, tak dávej svý nominace buď to do naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy, nebo mi volej přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak si jdeme poslechnout, co přidáme.
1: Čau, tady Michael. Ale tak za mě by tam určitě neměl chybět DJ Witch a Grizzly. Má to sice asi 13 minut, ale jsou tam všichni důležitý. Díky, čau.
0: Grizzly, velká, obrovská hymna, takže rozhodně připisuju tady do našeho seznamu. Jdeme si poslechnout další váš tip.
2: Ahoj, ahoj Jiříku, tak mezi tuto stovku bych ráda nominovala Vladimíra 518, feat Hugo Tox a Mike Traffic, písničku Nemám zájem. Děkuju, mějte se hezky, čau.
0: Samozřejmě ani tenhle banger nesmí chybět.
3: Metro, ukončete nástup, jeden slečno.
0: Takže já všechny vaše nominace připisuju. Rozhodně, jestli máš i ty nějaký tipy na tracky, který by ve stovce největších československých hitů všech dob neměl chybět, tak dávej taky vědět svoje tipy na nominace, buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, výjezd z Prahy na D1 je zasekaný až po nějaký 25. kilometr, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej na D1 taky při příjezdu do Brna, kde se to štosuje od 178. kilometru. Vidím tady taky lehký zdržení na D5, tady si postojíš při příjezdu do Prahy, takže tady taky dávej rozhodně majzla. Co se regionu týče, tak vidím aktuálně zaštosovanou Klatovskou třídu v Plzni, takže tady taky opatrně. A když se podíváme na silnice v Praze, Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, postojíš si taky v Kbelský ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy, Bubenečský tunel pak zasekaný směrem na Holešovičky. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na spojovací, takže na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, neptej se mě, co je.

0: prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Vidíme, jak dává ruce hore, hore. Vidíme, jak tam, co je na stole, ole. Chtěl bych jí poznat víc, být jí blíž, blíž.

0: Ideál tady hraju přesně podle tebe, teď už tady mám na drátě Batyho. Čau Baty.
1: Čau.
0: Baty, tak co zahrajeme?
1: Hele, dáme Eminema a teď nevím, co jsme přesně vybrali, ale...
0: Vybrali jsme Godzilla, tak jak tady Godzilla už máme right. Ready. Ještě než je propustím, tak se ti zeptám, my tady aktuálně tenhle týden nominujeme tracky do top stovky největších hitů československé scény. Už si dával nějakou nominaci za sebe?
1: Hele, nedával.
0: Tak mi ji pojď dát teď.
1: Ale kouknu, nedám ti. teď to po mně nechci, já řídím.
0: Já už, tak promiň, já to jsem tě zase nechtěl tady vyvést z nějaký koncentrace. Tak samozřejmě si to ale promysli a dej nám pak vědět, ať tam máš taky za sebe nějakou pecku oblíbenou.
1: OK.
0: OK, tak jo. Tak já to tam hážu, Godzilla, ty si to užij, říď hlavně opatrně. Vy všichni, co jedete, tak dávejte bacha. Čau, Baty.
1: Čau. Radio Spin. Spin Extra.

0: Společně s Bobem Marleym se dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Za Majkem tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau spineři.
0: Já jsem tady dneska spinerům říkal o nejdelším sendviči na světě. Dělala to v rámci jedné takové propagační kampaně jedna argentinská restaurace.
1: Okay.
0: Jak myslíš, že tenhle sendvič chtěli udělat dlouhej?
1: Chtěli udělat dlouhej.
0: Protože já ti prozradím, že je tak dlouhej, že ho vlastně ani nedokázali dodělat vlastně celý, aby v tu jednu chvíli byl hotovej, protože z druhé strany už jim to začali jíst turisti.
1: Já myslím, že to začalo plesnivět. Tak počkej, tyjo, tak třeba 5 metrů?
0: O dost víc.
1: Ještě víc. Tak třeba 20 metrů.
0: Ještě víc.
1: Ještě. 100 metrů.
0: Ještě víc.
1: Ještě víc. 500.
0: Ještě trochu víc.
1: 555.
0: Je to 750 metrů.
1: What the?
0: 750 metrů měla být ta rekordní délka, ale předtím se už na to teda strhla fakt jako pozornost všech kolem jdoucích.
1: Hladový krky
0: všichni
1: prostě.
0: Všichni si prostě chtěli dát nějakou svoji část.
1: Kráso.
0: Kdyby si ty si měl vybrat nějaký jídlo, který máš natolik rád, že by si snět i největší variantu toho jídla, okay, co by to bylo?
1: Okay. Pizza. Já jsem viděl, že se normálně dělají jaký ty obrovský peci, prostě, které jsou větší jak ty. A jako nemáš to jíst sám, máš to jíst jako s někým. Ale já si myslím, že kdyby si to dal na etapy, snídaně, oběd, večeře, předsnídávka, ještě na večer nějaký kousek, tak to sním celý.
0: To je pravda, že když si to takhle rozdělíš, je to fajn. Jo. Já když vidím nějaký ty videa, jak tam jako jsou třeba sněste tuhle pizzu a dostanete jí zdarma, ještě dostanete třeba tisícovku navíc. Já si vždycky říkám, tyjo, to bych dal úplně s přehledem. Ale ono, když to pak asi jíš, tak asi to nebude taková sranda.
1: Ale to je nechutný, protože tyhle ty lidi to dělají tak, že se to namáčí třeba v té vodě.
0: Jo, to je pravda,
1: prostě,
0: to mi ani neříkej. To je fakt humus. Každopádně, Máro, co dneska budeš probírat ty?
1: No, zítra vychází premiéra Scary Movie. Okay. Jsme se tady vlastně bavili zhruba půl roku zpátky poprvé.
0: Tak je to tady.
1: Tak zítra už má premiéru.
0: Já jsem viděl, že mají nějaký speciální kelímky na popcorn ve tvaru bongu.
1: No jasně. Hele, budem to všechno probírat se spinnerama, hodně zajímavostí k tomu.
0: Super, jen. Tak na to se taky těším. Ještě se společně podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 16 stupňů, máme tam pod mrakem. Dneska už se to nezlepší, ale zítra tady vidím, že se maxima vyšplhají až na 25 stupňů a hezky se nám vyjasní. Takže užívej dnešní ještě odpoledne lomeno večer s Márou, potom si dáme v 8 hodin večer taky československý underground a slyšíme se zase zítra v 1 hodinu. Jirka, Radio Spin. Peace!
2: Spin Radio.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

s tebou je Mára. Dneska svátek slaví Tamara, tak ji určitě nezapomeň popřát. Máme středu 3. června. No a i dneska sbírám tvoje nominace na seznam 100 nejlepších tracků Éteru Rádia Spin, což je SK rapový scény, zkrátka toho nejlepšího, co nám nabídl rap od samotného vzniku tady na naší československé scéně. Hlasovat se začne příští týden a teďka ještě máš možnost nominovat tracky, které budou bojovat o tvoje hlasy. Tak jestli tě třeba ještě během večera, během včerejška nějaký track napadnul, dávej mi vědět na naše číslo 210 32 30 30, to během celého vysílání, nebo svoje nominace můžeš posílat taky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Dneska ještě pokecáme o Scary Movie, který zítra bude mít premiéru. Dáme si jejich hotbox, co měli na Times Square, a pokecáme taky o Bongu na popcorn, takže opět Scary Movie nesklamalo, taky tvoje tracky na přání, však to znáš,

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na rádiu Spin v nominacích do největšího
2: rapovýho CZSK žebříčku všech dob.
1: Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát kontrafakt éra, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte lenivý, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme.

0: Show na spinu, s tebou Mára, 3. června, máme středu půlku týdne, tak já doufám, že ti utíká docela dobře. No a nám už se to pomalu blíží. Film, na který čeká spousta z nás a není se čemu divit. Poslední díl vyšel před 13 lety. Jasně, mluvím tady o Scary Movie.
1: Co je? Co děláš?
2: Nic, akorát zabijím. Čas.
0: Nekorektní humor, rasismus a hlavně legendární herci z prvních dílů. To tě potká už zítra v českých kinech, protože zítra už nám to konečně startuje. No a jak by marketáci mohli jinak natýzovat nás na tenhle film, než pořádnej hotbox. Takže na Times Square v Americe mezi všema lidma si byla obrovská skleněná kopule, všichni zhulený 90-kovej vibe a vřízko, co dělá totální brikule. No prostě bylo to geniální. Věřím, že na netu najdeš stovky fotek i videí, takže určitě si to najdi. A co je skvělý, nevím, jestli to je jenom v Americe, a nebo to bude i u nás, ale bong, který je prostě zároveň i jako kyblík na popcorn. Vypadá to skvěle. Jestli se to bude prodávat v Česku, tak já to vykoupím, ti říkám. Samozřejmě kvůli tomu popcornu, že jo? Kvůli čemu jinému taky. Radio Spin, pokračujeme s hudbou.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo je. Tam možná suka je ze Branči Kováč, originál ta DJ diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Branči Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Jak jsem sliboval, jdeme se podívat na další nominace, které mi tady přistály, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo který jsme si sem zavolal, tak se jdeme podívat za Milhousem.
2: Čau lidi, ale jestli v té stovce ještě není drvivá menšina s Orionem, co tu máme dnes, tak to tam prostě musí být, to je parádní old school. Čau, Milhouse.
1: Milhouse, tak ti gratuluju, protože drvivou menšinu si přidal právě ty. Hela, čtyřka, Orion, co tu máme dnes, takže dopsal jsem do seznamu, no a jdeme se podívat ještě za Ondřejem.
3: Hele, já bych to viděl na Toxe a ICLM a je to půl den.
4: Děláš ten půden, takže už si v tom napůl, odvírám Instagram.
1: Hugo Toxo nám už tady v tomhletom seznamu objevuje, ale myslím si, že jeho soulovej track tady ještě není, takže Ondřej, taky ti děkuju za tvůj příspěvek a za tvůj nominaci. Můžeš přidávat během celého tohohle týdne, volej naše číslo nebo taky posílej voiceovky během celého vysílání.

0: No a mrkneme ještě na dopravu, začneme dálnicema a to 20 minut na D1 od 190. kiláku na příjezdu do Brna, 10 minut taky čekáš na D5 a to na příjezdu do Prahy. Jinak jsou dálniční tahy docela v cajku, co se týká regionu, tak nehoda je v Plzni na Chebský, v Budějkách se bouralo na Strakonický, počkáš si tady i 5 minut, 15 minut v Havlíčkově Brodě na Humpolecký a ještě nehoda v Ostravě a to Výškovická. Hlavní město, tady je zasekaný Pražský okruh, 25. kilák směr D1 kolem 20 minut, jižní a Štěrbolská spojka směrem na Průmyslovku, tady to je na 20, čekáš taky na Průmyslovce, k Belský, Argentinský, v Holešovičkách, klasika je Vilzunka a Nuselák směrem do centra, no a nic moc, tak to je třeba ještě v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo Bělohorská. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční

0: Čau na spinu, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Tamara, hodně neobvyklý jméno, tak určitě nezapomeň popřát. No a dostali jsme se taky do času, kdy budu hrát jenom podle tebe, respektive další track na přání. Původně jsem měl hrát pro Jazzyho, ale nakonec jsem tady málem zapomněl na Rudu, tak Jazzy, omlouvám se ti, Ruda dovolal se dřív, takže má přednost.
1: Čau, to je Ruda, ale prosím tě, taky si mi tam hodíš tu zeblivou menšinu, co tu máme dnes, bude to pro všechny za volant, je konečně přijde zpátky do Prahy, přestalo pršet a pro všechny, kdo už se chystá domů.
0: No tak jo, tak pro všechny, co už pomalu budou končit v práci, tak posílám, co tu máme dnes, Hela 4, taky drvivá menšina. V Éteru, Rádia Spin a taky track, který jsem nominoval do 100 největších tracků Éteru, Rádia Spin a CZSK scény.

0: To byla Gorilla, s tebou je Mára, máme za chvilku 5. hodinu, to znamená, že si dáme rap DNA, ale ještě tě trošku teďka pozvu na něco jiného, trošku z jiného soudku, a to z herního průmyslu. Protože Sinners je česko-evropský tým, který se poprvé za existence České republiky dostal na Major. To je vlastně největší vlastně organizace a největší turnaj v Counter-Strike 2. Že ti to nic neříká, CSka, Goučka, možná si o tom už někdy slyšel, možná to hrajou tvoje děti, možná to hraješ sám stejně jako já. No a teďka se hraje eliminační zápas, Sinners se včera moc nedařilo, takže teďka musí vyhrát všechny BO3, to znamená všechny prostě tři mapy. Takže my budeme držet palce, já určitě, zatím vedou na první mapě 4-1, pokud by ses chtěl koukat, tak samozřejmě najdeš určitě na YouTube několik streamů, kde se můžeš koukat. Tak jo, jdeme se ještě podívat na počasí. No a to nejhorší už máme za sebou, co se týká nějakých přeháněk, teda minimálně Praha, teďka to postupuje hodně Ostravou, tam vidím, že je velká bouřka, no a přeháňky se budou od Prahy přesouvat dál ještě na východ, co se týká večerních teplot kolem 12, zítra 25, ale v pátek bude zase pršet skoro celý den a bude kolem 19. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin.

0: Rap DNA, s tebou má Ráčo na spinu a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali letní pecku od výborného herce, skvělého zpěváka. A poznal si bez větších problémů, jednalo se Will Smith, Miami. No a dneska pro tebe mám naprostou klasiku, jako 100% budeš znát ten originál, který ti tady za chvilku pustím, ale uvidíme, jestli najdeš i tu rapovou verzi, která vznikla v 97. Trošku nápověda, trošku pomůžu. Tohle to je dnešní sample v Rap DNA. Every Breath You Take, to je ukázka, co jsi momentálně slyšel, ale někdo jí v 97. vysemploval. Kdo? Tak to už je na tobě. Dávej vědět.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s Tebou má ráčil na spinu 17 minut po pátý, to znamená, že si tady dáváme Rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. Every breath you take. Every breath you take, The Police, 83. Věřím, že tady ta věc tvými uši projela už několikrát. Každopádně někdo ji v 97. vysemploval. Kdo? No tak to zkoušel Roman.
1: Hezké odpoledne, má rozpinaři, tady Roman. Tak prosím tě, myslím, že dnešní Rap DNA využil BDD v jeho songu Every Breath You Take, tak uvidíme, jestli jsem tam. Mějte se všichni krásně, ahoj.
0: No vlastně jako směřuješ dobře, Romane, ale rozhodně tam ještě nejseš, protože název je špatně, ale... Je pravda, že Diddy s tímhletím trackem má hodně společného, ale není sám. Já dneska budu chtít název i zpěvačky, nebo jméno zpěvačky, a abych ti pomohl ve hledání, tak na featu je právě zpěvačka, která se provdala za Biggieho a dokonce s ním má i syna. To jsem nevěděl, takže zajímavost docela, myslím si, že je dobrá. Jak už jsem naznačoval, Diddy s tím má něco společného, protože to je track od rapera, který je momentálně ve vězení, což by sedělo na moji nápovědu. A do třetice na featu je i americká R&B skupina 112. Tak věřím, že když si tady ty tři nápovědy dáš k sobě, že ti z toho vyjde track a celý název. Tak ještě jednou dnešní sample. A jsem zvědavý, kdo ještě zavolá.

Subway. Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

0: Top nominace.
1: A i v půl šestý se podíváme na další nominační tracky, který si přidával během následující hoďky. Nejsou všechny, vždycky vybírám první dva. No a jeden z nich byl třeba od Lukáše, který navazuje na Strapa, který nám tady hrál.
2: Ahoj spinneři, já bych určitě nominoval Strapa s DJem Spinhandsem a konkrétně track Nádhera. Pustím k tomu, pustím k slovu,
1: pustím k promu, ej, volně jak holub, napíšem slovo. 14 let je to, co vyšla tady ta pečka. Takže Strapo a jeho Nádhera je připsaný do seznamu, jdeme se podívat ještě za Jazzim.
3: A za mě by to neměla být pečka Na horách od Vese.
4: Ještě
5: Na horách,
1: Na horách. To je teďka úplně asi neaktuální track, ale třeba někteří z vás teďka ještě třeba vyrazí někam nahoře na nějaký tury, tak vám to přeju. Můžete si k tomu dát věc a třeba se umístit i vysoko v našem žebříčku 100 největších CZSK tracků, tak můžeš určitě ještě nominovat tracky celý tady ten týden, příští týden se bude hlasovat.
0: Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně na D1 od 190. kiláku na příjezdu do Brna nabereš zhruba 15 minut a 10 minut na D5 na příjezdu do Prahy. V regionech tak tady vidím nehodu v Brně na Dornech a taky sportovní, bouralo se taky v Ostravě, a to na ulici Frýdecká. Hlavní město tady je crash na Švehlovce, kolony potom na jižní a Štěrbohovský spojce, kde si určitě počkáš, je Nusilák a Blzvonka směrem do centra. Taky Bubenecký tunel směrem na Troju nejede úplně ideálně, kolabuje kvůli tomu i Patočkova na 12 minut. Samozřejmě taková klasika je Pražský okruh 20 minut od 23. kiláku směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Ode mě z dopravy všechno.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

0: zemi, i když tady mám signál, ej.
1: DNA Repo na rádiu Spin.
2: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme konečně rozlousknout dnešní sample, ten zněl takhle. Už jsem to tady párkrát říkal, The Police, Every Breath You Take, 83. No a v 97. to někdo vysemploval, vzal, přeměnil a udělal z toho rapovou pecku. Kdo? Tak to tady zkoušel třeba Jirka.
3: Jirka, songu vysemploval mu, byl to Puff Daddy s tíčkou I'll Be Missing You, Spade Evan.
2: Dobře, I Will Be Missing You máme poprvý, co Richard?
4: Ahoj, tady Richard. No, myslím si, že to je Chris Evans, I'll Be Missing You.
2: Co René?
5: Čau René, to trošku opravil, je to Puff Daddy, vlastně ještě v té době, pak je Spade Evan a ještě 112, 112, I'll Be Missing You.
2: Naprosto krásná věc, 97. ještě Roman se opravil.
6: Hezké odpoledne má rozpěře, ještě jednou tady Roman, no jasně, děkuju za nasměrování. Pochopitelně to s ním naspívala Faith Evans a ten song se jmenuje I'll Be Missing You.
2: No a jak jsem říkal, Faint Evans, tak byla provdána za Biggieho, za velkýho umělce, rapovýho, určitě znáš, a měli spolu i dítě, nebo mají spolu dítě. No a tady ten track je přesně pro Biggieho, protože on v 97. zemřel, v 97. taky ten track vyšel, no a ten text je opravdu jenom o nějakém zármutku, vzpomínání, a že tady prostě pro něj vždycky bude jednak pro svého syna a jednak vlastně i pro toho Biggieho, dá se říct. Je to teda bizár v tom, že když vyšel teďka dokument o Didym a o tom, že s velkou pravděpodobností měl co dočinění se smrtí Biggieho a že spolu nahráli tady ten track, docela mi mrazí. Tak nebudem si to tím úplně kazit, jdem si tady tu úžasnou pecku, úžasný track jako užít na plný pecky. Jak jsem říkal, vychází to z The Police, Every Breath You Take, I Will Be Missing You, Puff Daddy, Faith Evans a taky 112. Radio Spin s tou Mára.

0: podle tebe. Čo na spinu, s tebou Mára, 17:45, máme středu, svátek dneska slaví Tamara, no a i teďka si dáme tracky na přání a ten další bude pro Johnnyho.
1: Muse, děti ztracený generace, si máš tobě do studia, ať ti to uteče a všem, co jsou za volantem a ještě v práci, tak ať jim to uteče.
0: No, moc krát děkuju, mě to určitě s tímhletím trackem uteče rychlejš a předpokládám, že lidi, co jsou za volantem nebo ještě v práci, jsou taky rádi za Rytma a Ega. Každopádně, jestli chceš doplnit playlist Rádia Spin, teďka to určitě udělat můžeš, protože od 6 do 7 budu hrát jenom podle tebe tvoje oblíbený pecky na přání, takže stačí volat naše číslo 210 32 30 30 nebo posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. S tebou Mára, Rádio Spin a teďka Rytmus, Ego, děti ztracené generace.

0: Show na spinu, s tebou Mára a za chvilku nám startuje 6. hodina. No a jestli jsi pravidelný posluchač Rádia Spin, tak víš, že od 6 do 7 celou hodinu hraju jenom tvoje oblíbené pecky na přání, tak já budu moc rád, když i dneska, 3. června ve středu, toho využiješ a pošleš třeba voiceovku, jako to udělal Monty.
1: Ahoj, prosím tě, mohl bys tam zahrát Tequila Sunrise od Cypress Hill a bude to pro všechny a pro tebe do studia. Díky moc. Čau.
0: Já taky děkuju Monty, no a budu rád, když se připojíš k Montymu, protože Monty byl zatím jediný, kdo poslal voiceovku, takže neboj se toho, pošli voiceovku, zavolej klidně na naše číslo 210 32 30 30 a já ti moc rád zahraju. Podíváme se ještě v rychlosti na počasí a zítřejší počasí oproti tomu dnešnímu bude trošku slunečný, bude kolem 25 stupňů, ale v pátek se má zase ochladit, bude kolem 19, bude pršet, tak s tím určitě počítej. S tebou Mára a startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
2: Spin Radio.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Aliana.

0: Chill na Spinu, s tebou Mára, 9 minut po 6, to znamená, že nám odstartovala hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. No a hrál jsem už dva tracky, jeden byl třeba ještě Melange, to bylo pro Martina.
1: Martě, prosím tě, šel by Melange, look i za. Hele, poslal bych to každému, kdo jde z práce.
0: No tak jo, tak všem, co už mají po práci, tak už hrál jeden Melange od Iza. No a budeme pokračovat v krasu jízdě, třeba pro Tomáše.
2: Chtěl bych NWN, Fuck the Police. Ano, chtěl bych to poslat svému bráchovi, Kýblovi, svým dětem, a keď prostě to ještě neznají, ale mají rádi hip-hop.
0: No tak jo, všem dětem, co mají rádi hip-hop, trošku doplnit vzdělání, zahraju pro Honzu.
3: Ahoj. Chtěl bych to zahrát pro mýho nejlepšího kámoše, ale hlavně pro toho nejlepšího elektrikáře z celého západu, z Karlových Varů, Jakuba Trmala. Chtěl bych mu zkázat, sice ho mám rád, ale vole, makej ještě víc. Čau.
0: Jakube, prostě musíš víc. Prostě Honza, ten je tvrdý, takže musíš ještě víc. No a do třetice to bude Michal a pro jeho syna.
4: Čau, tady Michal, jedeme se synem z tréninku a chtěli bychom tě poprosit, jestli nám zahraješ něco od Buky. Díky, čau.
0: Tak nevím, čeho to byl trénink, ale myslím si, že dosti a sásky se úplně perfektně hodí, takže Buku budu hrát teďka trošku toho old schoolu, takže trošku doplníme vzdělání. NWA, Fuck the Police, Radio Spin a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

Ještě nedávno seděli v lavicích na Gimplu a poflakovali se po letni. A teď? Teď je znát celý Česko. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spén hostevou stráví

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára a už 20 minut hraju jenom podle tebe a jdem se podívat na další tři tracky, co zahraju. Jeden z nich bude pro Katku.
2: Ahoj Máro, zahraj prosím Ondrejne Danka Kytky z pumpy pro mého pájušku, pro kluky, pro všechny posluchače Radia Spin, pro všechny fajn lidičky a hlavně pro tebe, protože jsi úžasný, skvělý moderátor a zaslouží si to. Pa, Kačka.
1: Děkuji moc, Kačko, ty jsi úžasná spinnerka, takže díky moc, je to krásná symbioza. Zahraju taky pro Lejcka.
3: Čau, to je Lejcek, já bym chtěl bych zahrát pro ségru, která má dneska narozeniny. Sice ma to neuslyší, ale mohli byste udělat trošku reklamu, protože ona se přestěhovala do Švédska a rozjíždí tam jakoby takový tripy prostě po lesech a se psama a tak, takový tohle záví telefon a týden se mi hezky. A je to když tak Nordic Soul Adventure a určitě by to udělal Rodez, hlavně by to potvořilo.
1: Ok, takže podporujeme tvojí ségrou až takhle do Švédska, ty jsi tam ještě dopisoval, že chceš nějakýho jackpota, tak ji tam dáme k nebi, ještě s tou, ještě s kratochvílem. A do třetice to bude Honza.
4: Resta venku tobě, jestli můžu, což mi vždycky jako uděláš takovou dobrou náladu, když zavolám, ne. A pak samozřejmě všem, co jsou na cestách, jestli na říkat dlouhej trip, tyjo, v autě, tak doma, každý, kdo jako hodně jezdí takhle v autě a dlouhý trip, tak prostě můžou být.
1: No tak jo, ještě všem, co jsou za volantem, Honza ještě doposlal kousek voiceovky.
4: To poslat i mým klukům a manželce tu.
1: Je dobrý, že jsi nezapomněl na manželku Honzo, to se cení, já si myslím, že je to určitě dobrý. Tak jo, dáváme Resta venku pro Honzu, pro jeho manželku a taky pro jeho kámoše a kluky. Tak posílám do éteru Rádia Spin a pořád hraju jenom podle tebe.

0: všech dob nominace.
1: No a jdeme se ještě podívat naposledy dneska ve středu na další track, který tady přibude do tohohle velkého seznamu, nominačního seznamu 100 největších CZSK rapových tracků. No a Johnny doplňuje.
2: Čus, ale prosím tě, za mě by do té stovky nejlepších tracků mohlo být od Super Crew Pulsní hajzl.
3: Zřídím krizový centrum, poskytnu minimum pro první pomoc. Podám
1: Super Crew, já si myslím, že to je úplně na místě, trošku oldschoolek, tak to má být. Každopádně můžeš pořád doplňovat ještě během celého tohohle týdne, buď to do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo.
0: Chybí ti

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a mírným zdržením na příjezdu do Brna po D1. Začíná to zhruba od 178. kiláku, ale je to maximálně na 10 minut. Nehoda je potom ještě v Brně na Dornitech a potom ještě v Ostravě na Frýdecký. Jinak regiony hlásí poměrně čisto, nikde nevidím žádnou větší štosovačku ani žádnou větší nehodu. I když možná, ještě přece jenom D5 na příjezdu do Plzně. Tady menší komplikace jsou, a to na sjezdu 76 směrem na Starý Plzenec, protože tady je kyvadlová doprava na silnici číslo 20. Takže na to určitě bacha, tady se zdržíš na dálnici kolem 13 minut. Jinak už mělo by to být všechno, mělo by to být v cajku, takže se přesouvám do Prahy. Tady vidím menší štosovačku na Vlzunce směrem do centra, tak ještě na Žitný, kde si ještě trochu počkáš, je ještě rbolská spojka směrem na Průmyslovku. Jsou tady dva borci v sobě, trošku to tady poskakuje, ale mělo by to být docela v cajku. Kde si ještě počkáš, tak je Pražský okruh 7 minut na 23. kiláku směr D1.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: No a máme po půl sedmí, to znamená, že se jdeme podívat na další trojici tracků, kterou tady doplňuješ do playlistu Rádia Spin. Petra.
2: Dobrý večer, tady Petra. Já bych chtěl poprosit, jestli byste měl Hektora pro štěstí mýmu přítelovi Říkovi, tři všem klukům a pro Zdeňka, ať není smutnej, že mu sebrali Luboše.
1: Já, Zdeňku, nebuď smutnej, Lubošek určitě se ještě třeba přijde, ukáže, neboj se toho, Blanka.
3: Chtěl by, ať by si mal nějakou pesničku od Izo a Buddy Buck. A nech to dneska rychle
1: ubehne. No tak jo, Buddy Buck tady nemám, ale Design and Flow z jeho stejného alba určitě zahraju. A do třetice Kýbl.
4: Pro mýho bráchu, jeho si to vlastně nemůže být. Ať se má hlavně dobře a jeho děti taky. A...
1: Dobře, tak tvýmu bráchovi posíláme naprostej diss track Separ, Decko, Strapo, si zvoní.

0: Ty jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký, statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Když dochodou vpřed a mají jasnou vidinu, ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit...

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.
1: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čel na Spinu, s tebou má rád 6:45 a my se pomalu blížíme do finále dnešní hodiny a taky mýho vysílání a taky času, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát teďka podle Nadís.
3: Ahoj, ahoj Máro, krásný den přeju. Poprosila bych tě, zahrál by se mi od Kalina Pretty Boy pro tebe do studia, pro všechny spinnery, co poslouchají, a přeju všem moc krásný den. Děkuju, čau, čau.
2: Pretty Boy, máš ho mít, je taky už v playlistu, zahraju pro Fernandanda.
4: Jmenuji se Fernand Gulikán a tady to je do Karaně, tady do Kadeřínci by to bylo. Jo, a pustíme skladbu nějakou od Bobo Blaze třeba Černou vránu.
2: No tak jo, z tohohle alba jsem tady vybral Nikdo a do třetice to bude pro Viktorku.
5: Čau Máro, prosím, pust mi tam Ektora PTSD. Měj se krásně, čau.
2: Jedna klasika, nedivím se, tady ten track se nedá... Nedá se opohrát. Ježíš, teďka jsem řekl blbost. Nedá se přehrát, nedá se, než já to vymyslím, já to vymyslím za ty tři tracky, co jsem chtěl říct. Teďka Kellyn.

Hector a jeho PTSD zakončuje 6. hodinu a dneska už je to opravdu všechno. Ještě ale stihneme se podívat za Sinners. Já jsem říkal, že dneska je to důležitý zápas pro tyhle CSGO hráče. No a bohužel na Majoru končí největší turnaj, největší CS2 turnaj na světě, nebo v Evropě určitě minimálně, ale na světě určitě, tak bohužel končí, takže to je jedna smutná zpráva, ale nemusíš zoufat, protože od 8 tady bude československý Underground a tam se ti dneska představí Matou 666. Je

0: Takže pokud i ty se chceš přidat do československého undergroundu a mít tady malý rozhovor, zahrát několik svých tracků, tak určitě můžeš. Víc informací se dozvíš na našich webových stránkách. No a my se společně ještě v rychlosti podíváme na počasí. Aktuálně něco kolem 19 stupňů, večer se ochladí na 12, zítra čekají polojasno kolem 25, ale v pátek bude zase pršet. S tobou byl Mára, těším se na tebe zase zítra.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na rádiu Spin v nominacích do největšího
2: rapovýho CZSK žebříčku všech dob.
1: Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát kontrafakt éra, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte lenivý, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme a těšíme se zítra.
7: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
8: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Český underground.
1: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Matouš. Ahoj, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin, díky za pozvání.
1: Kdyby ses měl posluchačům představit krátce, kdo je Matouš?
2: Rapper, DJ, organizátor kulturních akcí v Hradci.
1: Asi se nemusím ptát, jak tahle přezdívka vznikala. Každopádně by mě zajímalo, když jsi zmínil, že jsi z Hradce, tak tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějakou crew?
2: Když jsem měl, vlastně, když jsem s tím rapem tak nějak začínal, tak jsme měli crew, s tou jsme dělali i koncerty, pak jsme se bohužel rozpadli, ale teď vlastně s kámošem, co má v Hradci kavárnu, tak spolu pořádáme koncerty, právě kulturní akce.
1: I nějaký graffiti jammy si tady zmiňoval ještě mimo éter. Jak jsi se vlastně dostal k té hip-hopové kultuře?
2: No, už jakoby v dětství. Já si pamatuju, že někdy ve školce táta prostě na VHS-ce měl nahraný klipy z televize, z MTVčka, a myslím si, že tam byl House of Pain, Jump Around, taková to známá jejich písnička, to si pamatuju asi jako první věc, anebo pak CDčko jako soundtrack k Osmý míle.
1: A kdy pak byl nějaký zlom, jestli teda vůbec přišel, když se potom dostal k české scéně?
2: To asi přišlo pak na základce někdy. Pamatuju si, že to buď byly nějaký PSHčka nebo Hugo Tox, jako mám takovou živou vzpomínku, kdy prostě jsme poslouchali ve třídě Rock Psa, někdy o přestávce a autoerotika. Mysleli jsme si z toho, že fakt si holky strkají pastelky do penálu, tak jsme si to převáděli prostě jako na naší třídu. Takže něco takového. Myslím si, že třeba druhá, třetí třída, něco takového, když už jsme měli telefony s Bluetoothem nebo s infraportem, tak jsme si takovéhle věci posílali.
1: A kdy pak byl teda ten moment, kdy jsi si řekl, že teď něco napíšu a vytvořím i já?
2: No, tak to pak přišlo na druhém stupni. Vlastně měli jsme chemikářku, která mě hrozně štvala, furt mi dávala nějaký tresty, protože jsem byl drzej, takže jsem na ní hodně napsal diss track, ten jsem pak doma nahrál na Skype mikrofon a naštěstí jsem to ale nikdy nevydal, nechal jsem si to jenom v telefonu a pouštěli jsme si to s klukama ve třídě, ale pak se to asi zlomilo někdy před covidem, kdy v Hradci si kámoši udělali, pronajali si kancel, udělali si tam malý studio, víc se tam teda chodilo chlastat, ale zároveň u toho tam se nahrávalo, takže jsem nahrál remix na Blueface'ovu Totianu, jmenoval se to Rambiana, prostě jenom jsem tam oslavoval svého kámoše Ramba, protože prostě je to takový showman, takže jsem chtěl o něm nahrát track.
1: Ještě než se vrhneme úplně na tu tvoji tvorbu, tak ještě mě zajímá, když jsi zmiňoval ty graffiti jammy, ty sám si někdy zkoušel graffiti dělat?
2: Jo, určitě, právě že v Hradci na těch legálech, který město pak zrušilo a vlastně naše iniciativa bylo je zase obnovit, takže tam jsem nějaký věci zkoušel, ale je to spíš takový hobby a nedělám to aktivně, je to, přijde mi, že mi to moc nejde, nemám takový cit pro to, baví mě to, ale radši to přenechávám jiným a spíš v tom našem projektu se starám o ty organizační věci a třeba i o tu hudební stránku, dám tam DJ set nebo pozvu někoho a tak.
1: Takže sám kromě rapu, tak i DJuješ?
2: Jo.
1: Když tvoříš nějaký track, tak děláš si třeba i beaty sám?
2: Zkoušel jsem to, ale taky žádná sláva, zkoušel jsem to prostě podle nějakých YouTubeových návodů a vždycky to znělo hrozně genericky. Zkoušel jsem i nějaký jako technobeaty, že mě to mi přišlo jako jednodušší na to udělat. Šlo mi to víc v tom FL-ku, ale vlastně nikdy jsem nic nevydal. Bylo to jenom takový, že jsem to zkoušel, ani jsem do toho nenahrával. Většinou to byly jako samplované věci, protože jsem si postahoval nějaký beatpacky, kde byly prostě samply, tak jsem to podle toho poskládal, ale nerepoval jsem do žádného.
1: Jaký zvuk tě baví nejvíc? Jsou to nějaký starý boombapovky, nebo zmiňuješ tady techno, zmiňuješ tady rychlejší věci?
2: Asi od každého něco, nejsem tím jakoby úplně omezený, ale v současné době třeba v tom rapu, tak hodně mě teďka baví Karlo, co vydal to poslední album, vlastně ty poslední alba potom věc.

0: tam mi to hodně přijde taková jako Griselda ve Saigon z New Yorku, myslím, že je to takový, já nevím, alchemist, J. Dilla trošku v něčem a vlastně je to, někdo by řekl, že to je boom bap, ale mě to přijde jako novodobej a to mě třeba hodně baví, ale pak mě baví i takový jako, jak to říct, Chief Keefový věci, třeba z Česka trošku OG Puff, Smoke Dubby, těma beatama se mi to tak podobá, to mě baví, ale jako nevyhejbám se i prostě nějakým, nevím, když rapuju třeba do dramu nebo do takových těch rychlejch věcí.
1: Tak tu svoji konkrétní tvorbu by si přirovnal tady právě třeba na české scéně k tomu Smoke Dubbymu?
0: Možná trochu, jo. Asi mi to bylo trochu inspirací vlastně, co se týká těch beatů. Tam jsem se asi trošku jako zaměřil na to a nevím, koho bych řekl asi jako další inspiraci. Hodně poslouchám, bavil mě Nadhled od Danzuna, co teďka vyšlo, takže snažím se čerpat od každého něco. Já bych řekl, že ta moje tvorba je trošku jako myšmaš, že prostě píšu si do poznámek věci, co mě napadnou, bary nebo třeba jako řádky jenom. A pak, když najdu ten správný beat, tak mě to ve mně to probudí třeba tu inspiraci a rozvíjím ten text dál podle toho daného beatu.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Matouš 666.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádi.

Co zdechli grafnek máme tady Artikon, žádný hrozný velký pálky, bleky jsou furt pod kilo. Co zdechli grafnek máme tady Artikon, žádný hrozný velký pálky, bleky jsou furt pod kilo.

Přerovu město asi jako Springerová podporu kulturu a přitom duch chce megablan. Kouchám se místní architekturou a duch chce megablan. Noci přikládám ruku k dílu a u toho duch chce megablan.

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem, hostem ve studiu je Matouš. Zajímá mě, když jdeš tvořit track, tak první teda píšeš text nebo první vybíráš beat?
1: Záleží jak kdy. Jako většinou mám už něco napsaného v těch poznámkách, takže hledám beat podle toho, co si třeba jakoby napíšu přes den. Vidím něco vtipného, tak si to napíšu do poznámek, něco v nějakém filmu, nebo napadne mě to prostě při běžné činnosti. A pak mám prostě nějaký producenty, o kterých, který odebírám na YouTube, projíždím prostě, co vydají za těch x dní, co to nehlídám a z toho vybírám, pak jdu na BeatStars, tam to koupím, a nebo teďka po tom vydání mýho EPčka v prosinci mi přišlo několik beatpacků, takže asi bych jako vyzdvihnul, že mě hodně bavili od Vince a Skrexe, což jsou, myslím, že kluci z Hradce nebo z okolí, takže tam jsem si třeba něco vybral, takže pak do toho většinou jakoby píšu na základě toho, že se mi ten beat líbí.
0: Jaká je tvoje největší motivace vlastně dělat hudbu?
1: No, vždycky jsem byl takový pro každou srandu, takže to beru, že v tom tak trochu jakoby pokračuju, že bavím ty lidi. Nemyslím si jako, že bych byl úplně jako nějaký šašek, ale je to takový ventilování nějaký potřeby, možná se trochu jakoby ukazovat, něco tvořit, něco dělat. Vždycky jsem byl hyperaktivní, takže nevěděl jsem trochu postat, takže furt jsem něco musel dělat a myslím si, že tohle mě tak jako v tom rozvídal.
0: Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
1: Vůbec.
0: Nelákal tě někdy zkusit nějaký jiný žánr než rap?
1: Asi ne, jakože možná těma beatama jsem si říkal, jo, mohl bych být prostě technoproducent, dělat jenom prostě nějaký jako instrumentály, ale při tom tvoření mě to hrozně hodně rychle přešlo, že jsem věděl, že jako na to asi úplně nemám, musel bych tomu dávat hodně velký čas, učit se, to mám teď, si myslím, že dost práce na to, abych se učil pořádně ještě v tom rapu, protože teďka jsem si to EP vlastně dělal celý sám, beaty jsem samozřejmě nedělal sám, ty jsem si kupoval, ale nahrával jsem si to doma sám a pak mixoval a masteroval a myslím si, že ještě v tom mám co dohánět, takže v tom se potřebuji dost dělat, abych switchoval žánr a na to mě úplně teďka.
0: Tohle EPčko, který tady zmiňuješ, tak to je tvoje první EP nebo už máš na kontě jich víc? Nebo i celkově projektů jiných, alba třeba?
1: Albu jsem ještě žádný nevydal, měl jsem předtím EPčko Ztracená slož a to byl vlastně taky takový soubor věcí, který jsem nahrál, ale nevydal a bylo mi líto to jenom někam dát do šuplíku, takže jsem to jakoby sjednotil pod EPčko a vydal, ale potom jsem měl třeba 3letou pauzu a teďka jsem přišel vlastně s tím EPčkem pod stání, kde to.
0: No a co bude dál? Plánuješ další EPčko, další album nebo něco úplně jiného?
1: Teďka mám připravený singly, vlastně pracuju už na několika zároveň, myslím si, že dva by možná mohly být do konce dubna a pak v nich budu asi pokračovat do té doby, než zase nastřádám v průběhu nějakých víc písniček.
0: Takže cestu teď vidíš spíš v těch jednotlivých singlech?
1: Jo, asi se nechci úplně soustředit na nějaký velký projekt, radši to budu dávat podle toho, jak to nahraju, upravím, vydám. Nebudu si to někde jakoby střádat do šuplíku.
0: Ty jsi zmínil taky, že už máš za sebou i nějaký živý vystoupení. Mě by zajímalo, co tě baví víc, jestli je to tvorba té hudby ve studiu, nebo jestli je to právě to předávání té hudby lidem na stage.
1: Asi obojí. Jakože doma tvořit sám, prostě je to sranda, nahrávám s kočkama, obtěžou mě tam a jako určitě lepší by bylo chodit někomu jako do profi studia, ale myslím si, že na tom mám ještě s tou svojí tvorbou čas, ale jak říkáš, ty koncerty, jako byly zatím takový menší koncerty, ale vždycky ta atmosféra tam byla prostě super a vlastně tu práci v tom studiu doma, to pak jakoby zúročila ta energie z těch lidí a to, že pak za tebou chodí lidi, co tě třeba jakoby neznají a začnou prostě ti říkat, že v tom cení tu lokálnost, takže ten pocit z toho, z té show pak mě motivuje vlastně na to pokračovat třeba v těch singlech právě.
0: Kde tě teď nejblíž můžou posluchači vidět?
1: Tak nejbližně posluchači můžou vidět tady v Praze v Arše Plus 3. dubna na křtu Josefa K., kde budu předskakovat s Albertem 08, který je vlastně jediný feat na tom mém EP.
0: Od Josefa K. dokonce nějaký tracky hrajeme i tady u nás v éteru, takže kdybyste chtěli vyrazit, rozhodně máte možnost. Ladíš Radio Spin a společně s tím taky československý underground.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.
4: Opilý mladík v Hradci Králové násilím vnikl do zmrzlinového stánku, který se chystal vykrást, aby si celou akci pojistil.

0: Underground. Ladíš Radio Spin, Matouš 666 a taky Jirka, my jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track PSG, jo, z mýho EP Podstrán ghetto. Je to vlastně track o předměstí, kde jsem vyrůstal, je to konečná zastávka, jakože ghetto je asi silný název, ale jo, v rámci jako toho našeho města Hradce je to takový, je to trošku, dějou se tam různý storky, někdo tam šmelí, někdo tam krade kola a tak, ale lidi dělají, že to nevidějí. Trochu o tom to je asi.
0: Tak jdeme na to?
1: Dobře, jdeme.

0: vzdání. Konečná zastávka, prosím, vystupte.
1: Tak tohle byl Matouš 666, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás udělal dneska čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální chvíle.
2: Ještě jednou díky za pozvání. Posluchačům bych rád řekl, ať podporují svoje lokální umělce, ať to jsou výtvarníci, hudebníci, cokoliv. Když vy jim dáte větší podporu, tak oni o to víc budou moct tvořit a vy z toho budete zase mít o to víc užitku. Takže podporujte lokální tvorbu a možná to pak už nebude jenom lokální tvorba.
1: Tak hezká message na závěr. Díky moc ještě jednou za návštěvu, no a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na rádiu.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na rádiu Spin v nominacích do největšího repovýho CZSK žebříčku všech dob. Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát kontrafakt éra, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte leniví, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme a těšíme se zítra.

vztekle. Když víte, že mám navrh, mám pro vás ale návrh. Vyřaďte mě ze scény, dělejte si to svoje. Jak si to doděláte, mám pro vás jeden vzkaz. Nemáte mi

0: Underground. Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Matouš. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia Spin, díky za pozvání.
0: Kdyby ses měl posluchačům představit krátce, kdo je Matouš?
1: Rapper, DJ, organizátor kulturních akcí v Hradci.
0: Asi se nemusím ptát, jak tahle přezdívka vznikala. Každopádně by mě zajímalo, když jsi zmínil, že jsi z Hradce, tak tvoříš sám nebo máš okolo sebe nějakou crew?
1: Když jsem s tím rapem tak nějak začínal, tak jsme měli crew, s tou jsme dělali i koncerty, pak jsme se bohužel rozpadli, ale teď vlastně s kámošem, co má v Hradci kavárnu, tak spolu pořádáme koncerty, právě kulturní akce.
0: I nějaký graffiti jammy si tady zmiňoval ještě mimo éter. Jak jsi se vlastně dostal k té hiphopové kultuře?
1: No, už jakoby v dětství. Já si pamatuju, že někdy ve školce táta prostě na VHSce měl nahraný klipy z televize, z MTVčka, a myslím si, že tam byl House of Pain, Jump Around, taková to známá jejich písnička, to si pamatuju asi jako první věc, anebo pak CDčko, jako soundtrack k 8. míle.
0: A kdy pak byl nějaký zlom, jestli teda vůbec přišel,

0: napsal diss track, ten jsem pak doma nahrál na Skype mikrofon a naštěstí jsem to ale nikdy nevydal, nechal jsem si to jenom v telefonu a pouštěli jsme si to s klukama ve třídě, ale pak se to asi zlomilo někdy před covidem, kdy v Hradci si kámoši udělali, pronajali si kancel, udělali si tam malý studio, víc se tam teda chodilo chlastat, ale zároveň u toho tam se nahrávalo, takže jsem nahrál remix na Blueface'ovu Totianu, jmenoval se to Rambiana, prostě jenom jsem tam oslavoval svého kámoše Ramba, protože prostě je to takový showman, takže jsem chtěl o něm nahrát track.
1: Ještě než se vrhneme úplně na tu tvoji tvorbu, tak ještě mě zajímá, když jsi zmiňoval ty graffiti jammy, ty sám si někdy zkoušel graffiti dělat?
0: Jo, určitě, právě že v Hradci na těch legálech, který město pak zrušilo a vlastně naše iniciativa bylo je zase obnovit, takže tam jsem nějaký věci zkoušel, ale je to spíš takový hobby a nedělám to aktivně, je to... Přijde mi, že mi to moc nejde, nemám takový cit pro to, baví mě to, ale radši to přenechávám jiným a spíš v té naší, v tom našem projektu se starám o ty organizační věci a třeba i o tu hudební stránku, dám tam DJ set nebo pozvu někoho a tak.
1: Takže sám kromě rapu, tak i DJuješ?
0: Jo.
1: Když tvoříš nějaký track, tak děláš si třeba i beaty sám?
0: Zkoušel jsem to, ale... taky žádná sláva, zkoušel jsem to prostě podle nějakých YouTubeových návodů a vždycky to znělo hrozně genericky. Zkoušel jsem i nějaký jako technobeaty, že mě to, to mi přišlo jako, jako jednodušší na toto udělat. Šlo mi to víc v tom FL-ku, ale vlastně nikdy jsem nic nevydal. Bylo to jenom takový, že jsem to zkoušel, ani jsem do toho nenahrával. Většinou to byly jako, jako samplované věci, protože jsem si postahoval nějaký beatpacky, kde byly prostě samply, tak jsem to podle toho poskládal, ale nerepoval jsem do žádného.
1: Jaký zvuk tě baví nejvíc? Jsou to nějaký starý boombapovky, nebo zmiňuješ tady techno, zmiňuješ tady rychlejší věci?
0: Asi od každého něco, nejsem tím jakoby úplně omezený, ale v současné době třeba v tom rapu, tak hodně mě teďka baví Karlo, co vydal to poslední album, vlastně ty poslední alba po tom vězení, tak tam mi to hodně přijde taková jako Griselda, West Saigon z New Yorku, myslím, že je to takový, já nevím, Alchemist, J. Dilla trošku v něčem a vlastně je to, někdo by řekl, že to je boom bap, ale mě to přijde jako novodobý a to mě třeba hodně baví, ale pak mě baví i takový jako, jak to říct, Chief Keefový věci, třeba z Česka trošku OG Puff, Smoke Dubby, těma beatama se mi to tak podobá, to mě baví, ale jako nevyhejbám se i prostě nějakým, nevím, když rapuju třeba do dramu nebo do takových těch rychlých věcí.
1: Tak tu svoji konkrétní tvorbu by si přirovnal tady právě třeba na české scéně k tomu Smoke Dubbymu?
0: Možná trochu, jo. Asi mi to bylo trochu inspirací vlastně, co se týká těch beatů. Tam jsem se asi trošku jako zaměřil na to a nevím, koho bych řekl asi jako další inspiraci. Hodně poslouchám, bavil mě Nadhled od Danzuna, co teďka vyšlo, takže snažím se čerpat od každého něco. Já bych řekl, že ta moje tvorba je trošku jako myšmaš, že prostě píšu si do poznámek věci, co mě napadnou, bary nebo třeba jakoby řádky jenom. A pak, když najdu ten správný beat, tak mě to ve mně to probudí třeba tu inspiraci a rozvíjím ten text dál podle toho daného beatu.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Matouš. Zajímá mě, když jdeš tvořit track, tak první teda píšeš text nebo první vybíráš beat?
0: Záleží jak kdy. Jako většinou mám už něco napsaného v těch poznámkách, takže hledám beat podle toho, co si třeba jakoby napíšu přes den. Vidím něco vtipného, tak si to napíšu do poznámek, něco v nějakém filmu, nebo napadne mě to prostě při běžné činnosti. A pak mám prostě nějaký producenty, o kterých, který odebírám na YouTube, projíždím prostě, co vydají za těch x dní, co to nehlídám a z toho vybírám, pak jdu na BeatStars, tam to koupím. A nebo teďka po tom vydání mýho EPčka v prosinci mi přišlo několik beatpacků, takže asi bych jako vyzdvihnul, že mě hodně bavili od Vince a Skrexe, což jsou, myslím, že kluci z Hradce nebo z okolí, takže tam jsem si třeba něco vybral, takže do toho většinou jako vypíšu na základě toho, že se mi ten beat líbí.
1: Jaká je tvoje

0: motivace vlastně dělat hudbu?
1: No, vždycky jsem byl takový pro každou srandu, takže to beru, že v tom tak trochu jakoby pokračuju, že bavím ty lidi. Nemyslím si jako, že bych byl úplně jako nějaký šašek, ale je to takový ventilování nějaký potřeby, možná se trochu jakoby ukazovat, něco tvořit, něco dělat. Vždycky jsem byl hyperaktivní, takže nevěděl jsem trochu postat, že furt jsem něco musel dělat a myslím si, že tohle mě tak jako v tom rozvídal.
0: Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
1: Vůbec.
0: Nelákal tě někdy zkusit nějaký jiný žánr než rap?
1: Asi ne, jakože možná těma beatama jsem si říkal, jo, mohl bych být prostě technoproducent, dělat jenom prostě nějaký jako instrumentály, ale při tom tvoření mě to hodně rychle přešlo, že jsem věděl, že jako na to asi úplně nemám, musel bych tomu dávat hodně velký čas, učit se. To mám teď, si myslím, že dost práce na to, abych se učil pořádně ještě v tom rapu, protože teďka jsem si to EP vlastně dělal celý sám, beaty jsem samozřejmě nedělal sám, ty jsem si kupoval, ale nahrával jsem si to doma sám a pak mixoval a masteroval a myslím si, že ještě v tom mám co dohánět, takže v tom se potřebuji rozdělat, abych switchoval žánr a na to mě úplně teďka.
0: Tohle EPčko, který tady zmiňuješ, tak to je tvoje první EP nebo už máš na kontě jich víc? Nebo i celkově projektů jiných, alba třeba?
1: Albu jsem ještě žádný nevydal, měl jsem předtím EPčko Ztracená slož a to byl vlastně taky takový soubor věcí, který jsem nahrál, ale nevydal a bylo mi líto to jenom někam dát do šuplíku, takže jsem to jakoby sjednotil pod EPčko a vydal, ale potom jsem měl třeba 3letou pauzu a teďka jsem přišel vlastně s tím EPčkem pod stranou, kde to.
0: No a co bude dál? Plánuješ další EPčko, další album nebo něco úplně jiného?
1: Teďka mám připravený singly, vlastně pracuju už na několika zároveň, myslím si, že dva by možná mohly být do konce dubna a pak by v nich budu asi pokračovat do té doby, než zase nastřádám v průběhu nějakých víc písniček.
0: Takže cestu teď vidíš spíš v těch jednotlivých singlech?
1: Jo, asi se nechci úplně soustředit na nějaký velký projekt, radši to budu dávat podle toho, jak to nahraju, upravím, vydám. Nebudu si to někde jakoby střádat do šuplíku.
0: Ty jsi zmínil taky, že už máš za sebou i nějaký živý vystoupení. Mě by zajímalo, co tě baví víc, jestli je to tvorba té hudby ve studiu, nebo jestli je to právě to předávání té hudby lidem na stage.
1: Asi obojí. Jakože doma tvořit sám, prostě je to sranda. Nahrávám s kočkama, obtěžou mě tam a jako určitě lepší by bylo chodit někomu jako do profi studia, ale myslím si, že na tom mám ještě s tou svojí tvorbou čas, ale jak říkáš, ty koncerty, jako byly zatím takový menší koncerty, ale vždycky ta atmosféra tam byla prostě super a vlastně tu práci v tom studiu doma, to pak jakoby zúročila ta energie z těch lidí a to, že pak za tebou chodí lidi, co tě třeba jakoby neznají a začnou prostě ti říkat, že v tom cení tu lokálnost, takže ten pocit z toho, z té show pak mě motivuje vlastně na to pokračovat třeba v těch singlech právě.
0: Kde tě teď nejblíž můžou posluchači vidět?
1: Tak nejblíž mě posluchači můžou vidět tady v Praze v Arše Plus 3. dubna na křtu Josefa K., kde budu předskakovat s Albertem 08, který je vlastně jediný feat na tom mým EP.
0: Od Josefa K. dokonce nějaký tracky hrajeme i tady u nás v Féteru, takže kdybyste chtěli vyrazit, rozhodně máte možnost. Ladíš Radio Spin, Matouš 666 a taky Jirka, my jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track PSG, no, z mýho EP Podstráně ghetto. Je to vlastně track o předměstí, kde jsem vyrůstal, je to konečná zastávka, jakože ghetto je asi silný název, ale no, v rámci jako toho našeho města Hradce je to takový ghetto trošku, dějou se tam různý storky, někdo tam šmelí, někdo tam krade kola a tak, ale lidi dělají, že to nevidějí, trochu o tom to je asi.
0: Tak jdeme na to?
1: Dobře, jdeme.

0: postrání. Konečná zastávka, prosím, vystupte.
1: Tak tohle byl Matouš 666, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás udělal dneska čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální chvíle.
2: Ještě jednou díky za pozvání. Posluchačům bych rád řekl, ať podporují svoje lokální umělce, ať to jsou výtvarníci, hudebníci, cokoliv. Když vy jim dáte větší podporu, tak oni o to víc budou moct tvořit a vy z toho budete zase mít o to víc užitku. Takže podporujte lokální tvorbu a možná to pak už nebude jenom lokální tvorba.
1: Tak hezká message na závěr. Díky moc ještě jednou za návštěvu, no a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na Radio Spin.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Tenhle týden si jedeme na Rádiu Spin v nominacích do největšího
2: rapovýho CZSK žebříčku všech dob.
1: Až do neděle do 7 večer můžete v každý hodině přispět trackem, který bychom měli zařadit.
2: A musím říct, že jak se probíráme těma audiama, tak je to neskutečně pestrý.
1: Občas narazíme na typy, který jsme třeba dlouho neslyšeli.
3: Tak za mě třeba naše věc jméno writera.
2: Taky na věci, bez kterých si žebříček nedokážeme představit.
4: Pojďme dát Kontrafakt Era, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět.
1: Taky třeba na tracky, které ještě nedávno byly aktuální a už teďka jsou pro vás goldama.
5: Rozhodně mezi stovkou Best of CZSK by měl být Izo Melange.
2: Prostě na samý velký pecky.
6: Hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby.
1: Tak nebuďte lenivý, posílejte voiceovky, sestavujte žebříček, protože to všechno máte v rukou jenom a jenom vy, nikdo jiný než vy.
2: Jenom vy, apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Tak jsem zvědavý, co všechno se tam do té nedělní 19. hodiny dostane.
2: Uvidíme a těšíme se zítra.

Move high. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae zvětší univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo, ha.